0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace.
2: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hit Radio.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

zapásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco. Oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma
5: na zážitky.cz. Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu, kdy zaútočili USA na Irán. Válka zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Ceny hypotéky proto rostou už 7. měsíc v řadě. Od března poskočily téměř o 1% bod. Část vakcín proti chřipce letos dorazí do Česka se zpožděním. Výrobci potřebovali více času na úpravu očkovacích látek kvůli aktuálním variantám viru. V ordinacích je nyní přes 500 000 dávek, další dodávky mají dorazit během října a začátkem listopadu. Celkově je letos objednáno zhruba o 15% více vakcín než loni. Podle epidemiologů navíc letos chřipková sezóna nastoupí o něco později. A pojďme také na fotbal. Kdo čekal, že český tým pozlobí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley, byl zklamán. Výběr nového španělského trenera Santiho Denny ve čtvrtém zápase Ligy národů na rozjetého soupeře, který v minulém zápase přijel Chorvatsko 7-0, nestačil a prohrál 0-3. Nemá tak ve skupině ani bod. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane. Ten vyrovnal rekord golmana Shiltona, 125 zápasů za anglickou reprezentaci, za níž dal už 91 gólů. Přičemž se Česku v úterý hned dva. Tomu ještě jeho centr poslal do vlastní branky Vladimír Coufal. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Modernizace křižovatek ve Zlíně finišuje. Poslední velkou etapou je křižovatka nad Čepkovem, která už je téměř hotová. Teď bude pokračovat instalace technologií, testování a dolaďování. Inteligentní systém bude dopravu ve Zlíně nepřetržitě sledovat, vyhodnocovat a podle aktuální situace i řídit. Semafory budou přednostně pouštět trolejbusy a autobusy MHD, ale také vozidla záchranářů, což by mělo zvýšit bezpečnost. Ostrý provoz se má spustit v lednu. Zatím je na východě Moravy na spoustě míst velká oblačnost. Už během dopoledne se má ale postupně rozpouštět. Maxima opět vystoupají nad 20.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
9: A my vám přejeme krásné středeční ráno, posloucháte Snídaní šampionů Hit Radio, 6 hodin, 3 minuty, jsem tady já, Michal, ahoj, a taky Filip, čau.
12: Ahoj.
9: Jasmin pravděpodobně dorazí, takže zatím pánská jízda, nicméně kdo dneska dorazí určitě, bude Marek ztracený po 8 hodině, tak to si myslím, že je důvod, proč s námi být. Imagine Dragons, tím začíná středeční snídaně, hezké ráno.
8: Hit Radio.

0: Next to me, tohle jsou Imagine Dragons, Hit Radio v 6.07. A mě by zajímalo, jestli jste se taky ráno nemohli vykopat z postele. Filipe, čověče, nevím jak u vás, jak u tebe doma, ale já jsem odmačkal asi 4 budíky a teprve pak jsem vylez, mě se vůbec teda jako nechtělo.
1: No, já jsem si dal taky předsevzetí, že maximálně 2 a dneska to padlo až na 3, takže taky jsem to porušil. Aha. A už začínám přemýšlet právě o nějakém návyku, který by mi jako zamezil v tomto vůbec odmáčknout.
0: No, víš, co nejhorší je ono, já jsem byl teda už zhůru na ty poslední 2 budíky a ono mi to začalo zvonit vždycky v ruce a říkám si, tyjo, tak to je jako takový neohleduplný oproti teda mojí přítelkyni. Toto teda nevzbudilo, jo, ale taky jsem si říkal, jako jak to udělat, abys vstal na ten první budík, protože já to absolutně jako nezvládám.
1: No tak za mě je to jednoduchý a zároveň složitý, už jsem to chtěl zkusit několikrát, nestalo se. Přátelé, základ je ten budík dát někam, kde vás to donutí, že musíte z té postele prostě se postavit na nohy a dojít tam. Ideálně pár kroků, třeba 3-4, záleží, jak máte velkou ložnici.
0: No tak to ne.
1: Z logiky věci, Michale, si myslím, že potom už prostě se spíš donutí, že už se jdeš rovnou vyčistit zuby, vysprchovat se, než se tam vrátit a říct, odložím o 10 minut, tak a jdu si lehnout zase.
0: Já si pamatuju, že byly snad nějaký i budíky, kdy jsi musel vypočítat nějaký příklad, jo.
1: Jo, takhle, to asi existuje.
0: Takhle po ránu. A to, jako nedovedu si představit, že bych pro ten budík musel někam jít, anebo že bych musel ráno něco počítat. No nicméně, naše ráno bylo teda takové, nemohli jsme se vyhrabat z postele,
2: je to
0: by se
2: tak,
0: říct.
2: Je to tak.
0: Tak by nás zajímalo, vy kdo nás sledíte, jestli to máte stejně. A kolikrát jste odložili budík na telefonu, případně teda, jestli vstáváte na první nášlap. Jo? Dejte nám vědět, za malou chvíli začíná minuta šampionů. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a přesně kolikrát jste ten budík na telefonu odložili. To nás zajímá, jestli v tom jsme stejně. Kateřina Marie Tichá, Plamen, 6 hodin 9 minut, středeční Hit Radio. Dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio a Plamen v 6 hodin 12 minut a startuje minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik budíků jste dneska ráno odložili, tak pojďme na to teď. Honza Broumov, dneska jsem odkládal budík asi 13krát, tudíž už teď nestíhám do práce a bude zpoždění.
1: Pája Štětí, dobré ráno, mám 3 budíky a všechny minimálně jedno odložím.
0: Martin Klatovi, na první zazvonění.
1: Bob Podbořany, budík mám u hlavy a občas stanu ještě před zvoněním nebo hned na první vstávání ve 4.
0: Petr Jaroměř, vstávám vždy na ten třetí a pak mám ještě pro sichr 2 budíky, kdyby náhodou.
1: Verča Dobronice, mám to tak, že budík si dám na druhou stranu ložnice a i přesto, že pro ně musím stávat, tak odkládám asi 5krát, protože si s tím telefonem zase zpátky lehnu.
0: Kamila Vlašim, já ho posunula dneska zcela výjimečně jenom jednou, vstávala jsem ve 3.59.
1: Nikola Plzeň, telefon mám na parapetu okna, bych musela vstát, ale dnes jsem se stejně vrátila do peřin.
0: Iva Praha, vstávám nahned ve 4.30, jsem raní ptáče. Děkujeme za vaše zprávy, no a vy, kdo nejste s ránem kámoši, tak snad vás proberou další songy, tohle by mohlo určitě. Kato a John, Turn the Lights Off. Staví se taky Shawn Mendes, tady na Hit Radio 6 hodin, 13 minut, hezké ráno šampioni.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio a Shawn Mendes. Krásné středeční ráno, dámy a pánové, je to tady, poslední metr kampaně, ještě pár letáčků, tašek a koblih. A je odvoleno, blíží se komunální volby, teďka o víkendu, pátek, sobota, a taky vlastně konec období, kde nás někdo bude přemlouvat, abychom mu hodili hlas. A ptáme se, jdete k volbám, přesvědčil vás někdo, tak to můžete odpovědět sami pro sebe. A já si říkám, jak dlouho pak bude trvat, než se Česká republika vrátí zase do normálu. Až zmizí všechny ty billboardy, jak to vlastně vůbec může dlouho ještě viset?
1: No, mně se hlavně líbí, jak se podíváš všude okolo sebe, rozumíš, vidíš většinou ten velký úsměv. Aha. A teď ty sliby, že jo, prostě žádné kolony v Praze nebo žádné kolony ve vašem městě, v Brně, taky vím, že to hodně řeší tu dopravu. A tak mě napadla jedna taková věc pro pobavení jako vás zase v hlavě, nám to asi úplně tolik nepište, ale kdybyste třeba mohli jednoho libovolného politika poslat jako za trest hned zítra v 6 ráno na tu nejdelší a nejplnější kolonu ve vašem městě, koho byste tam uvěznili? V hlavě si to představte a myslím si, že vás to pobaví, jak tam stojí troubí a řekne si aha, aha.
0: Takhle určitě, vy kdo nás posloucháte, tak třeba teď, kdo jste v autě, jo, tak určitě máte na dohled nějaký billboard, který možná musí být teďka osvětlený, protože je ještě tma. A někdo se na vás jako směje a prosí vás o hlas. Já teda osobně mám takový jako oblíbence, než bych je šel volit, ale spíš oblíbenec lomeno bizár, mm-hmm. jak tam jako stojí teďka ta ruka na hrudi, anebo teďka ty ruce takhle prostě, jo, a teďka ty gesta. A člověče, pak mám jako takový oblíbený, takový jako obyčejný. Jo, že jsou vyfocený, tak jako, že mi to přijde, že je vyfotil někdo v kanceláři na telefon, že to není takový vyumělkovaný. Mm-hmm. Jo, takže já spíš jako na tu kampaně koukám takhle, že mi to jako baví. Tak volby, pátek a sobota, pokud vyrážíte, tak už asi máte nějakého svého favorita. A favorit bude i tady u nás na Hit Radio, Indila, tak tý bych dal svůj hlas rozhodně. Dernier Dance, taky Kygo, Zack Abel a přihodíme ji dopravu. Tak hezký ráno, šampioni.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Sleva 20%.
5: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
4: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Šéfe, došel matroš.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Karvinsku v Havířově, v okružní ulici u křižovatky s Lidickou se střetl autobus s dodávkou. Nehoda je se zraněním a silnice je uzavřena. No a na Opavsku ve Štěbořicích na silnici 3. třídy probíhají práce na vozovce. Je tam omezení.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, Kygo, za Cable, Nile Rodgers, For Life. S vámi Michal a Filip.
1: A Filip má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. João Mário Neto z Brazílie a Australan Ken Weeks jsou v současnosti dva nejstarší muži světa a navíc se narodili přesně rok po sobě. Společné narozeniny proto mimo jiné oslavili i tím, že si vzájemně popřáli. Starší z nich, tedy Brazilec, oslavil už 114. narozeniny. 8 let unikal spravedlnosti v Turecku odsouzený zloděj tím, že se převlékal za ženu a používal identitu své sestry, zatímco úřady jej vedly jako pohřešovanou osobu. Nedávno ho ale policisté po delším sledování dopadli a dostal ještě vyšší trest. No a nevšední souboj mezi uprchlým ptákem Emu a nejmenovaným mužem se odehrál na venkovské silnici v jihozápadní Anglii. Scéna, kterou zachytil na video náhodný řidič ze svého auta, se stala hitem na sociálních sítích. Já jsem to video teď viděl a opravdu Emu to je teda ale obrovský zvíře.
1: Jsme na to koukali, hlavně celé tady té scéně přihlížela spoza brány taky alpaka. Jo, a ona mi tam přišla jako takový ten soused za záclonou, který tam jako stojí a říká si, hele, já do toho nechci kecat, ale tohle fakt nedopadne dobře. Tak jak to dopadlo? Emu vyhrál.
3: Emu vyhrál a je to tedy, přátelé, pták, který až 50 kilo může vážit a 190 cm měřit. To je neuvěřitelné.
1: Pokud nevíte, jak vypadá Emu, je to taková přerostlá slepice. Dalo by se říct.
3: Takový pštrosík větší.
1: No, něco takovýho. Beautiful Day, YouTubečka, další muzika pro vás. Tohle je Hit Radio 6:34, hezké ráno.

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ránko. Filip mi tady vyprávěl příběh asi 2 minuty zpátky a já jsem myslel, že to je příběh někde ze zahraničí, tak se ho ptám znova, jakože cože? A říká mi o tom, že jeho známý mu utek had, jestli to vyprávím správně.
1: Ano, ano.
0: No ale kde mu utek?
1: No v autě. V autě mu utek, on ho někam převážel, protože oni mají přátelé toho hada jako opravdu jako pejska domů. Oni se ho mají vytáhnou z terárka, dává storyčka na Instagram, jak i jeho syn se s ním mazlí, takže mají ho jako ochočenýho, ale včera to ochočení jaksi nefungovalo. Normálně ten had utekl v autě, zalezl nějakou škvírou do palubky a on normálně musel jít do autorizovaného servisu, dával z toho storyčka na Instagram, ty museli rozebrat celou palubní desku, aby toho hada dostali ven.
0: No, v části tohle příběhu, když mi Filip říká, že to bylo na storyčkách, říkám, aha, tak to musím vidět, tak mi to ukazuje. A mě opravdu tam ten had koukal z toho, z podvolantu, vlastně z té části, to už asi vyndávali.
1: To už ho vyndávali, navíc ten had má jako žlutou barvu, takže opravdu výrazně, tak by si řekl, kam se tak může ztratit v tom autě a opravdu tam zales a nechtěl ven.
0: No a teďka mi řekni, tak oni si měli teda do autorizovaného servisu a tak ten had asi není jedovatý, ne? Protože já třeba dělat v autorizovaném servisu, tak kdyby mi někdo řekl, prosím vás, já mám takový problém a teďka čeká, že ti řeknou, no třeba mě tam zapadlo a teďka, no něco, nějaká blbost, tak to chce vyndat, ale jako nečeká, že ti řeknou, že tam je had?
1: Hele, podle mě to bude jenom škrtič.
0: Jenom. Mě takhle do palubky zapadla kreditka, jo, já ji měl položenou na středovém tunelu, zabrzdil jsem a vletěla dovnitř, nevím jak, a pořád tam je nějakým způsobem.
1: Pořád tam je, takže mě platíš autem, že
0: pořád tam je. Já
1: třeba
0: říkám,
1: v Mekáči přiložej terminál k autu prostě.
0: No jasně, jenom do Teska jedu ke kase, že vždycky, a bezkontaktně a autem tam. Tak by nás zajímalo teda, co vám kdy zapadlo do auta, že jste to už nemohli vyndat, protože určitě se vám něco podobného stalo, možná třeba máte příběhy s hadem, jo, co my víme.
1: Já mám ještě takhle, mi tam zapadlo vlastně k čelnímu sklu ten lísteček v obchoďáku a jestli víte, tam je vždycky napsaný při ztrátě poplatek 1000 korun, takže já opravdu jsem to nemohl, já věděl, že tam je, nemohl jsem to vydat, jen jsem prosit opravdu na tu recepci nebo ostrahu a pán řekl, lístek nemáte, 1000 korun, takže litr mě to stálo.
0: Jako když něco zapadne do palubky, blbý, ale když něco zapadne do středového tunelu, taky blbý, protože ten, co schvátí, už to navrátí, ale nějak se to jako třeba ještě, je tam šance. Tak nám dejte vědět 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme rádi. Nebo nám to pinkněte SMS-kou, vrátíme se k tomu a hledáme ty nejbizarnější příběhy, co vám kdy zapadlo do auta a už jste to prostě nemohli za boha vyndat. Eva Farna za chvíli, taky aktuální doprava, hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
10: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
12: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na trase z Karviné do Ostravy. U odbočky na Orlovou havarovala 2 osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie, jeden pruh je neprůjezdný a kolony se netvoří. No a v Ostravě v Domovské ulici v úseku mezi ulicemi Klasná a na Konečné je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Tohle je středeční hit rádio, dobré ráno. Mince, klíče, hranolky, naušnice, takhle mezi sedačkou a tunelem v autě, středovým tunelem, existuje podle mě paralelní vesmír. A ještě horší místo, kam může v autě něco zapadnout, je pravděpodobně palubní deska. Filip, připomenu, přišel s příběhem jeho známýho, který musel jet včera do autorizovaného servisu, aby mu rozebrali celou palubku a vyndali mu hada.
1: No,
0: cimoutek.
1: Vyndali mu hada, dokonce k tomu samozřejmě asi s nadsázkou psal, všechno je OK, ale bude mě to asi stát měsíční plat.
0: To je geniální, geniální. No a ptali jsme se vás, co vám kdy v autě zapadlo, tak píše třeba Luce, dobré ráno, mě zapadlo sluchátko do ucha k mobilu a už nešlo vyndat. Nevíme kam, ale pravděpodobně na místo, kde to opravdu nešlo už vyndat ven. Taky píše Romana, ahoj, zapadla mi lžička mezi volant, zatím se nikam nezasekla. Taky slušný. Simča píše, ahoj, jak jste říkali o hadovi v autě, tak to mě pobavilo, děkuji. Mně se jednou stalo, že jsem vezla myši pro své hady a ty potvory se nějak prokousaly z krabičky ven a všechny čtyři utekly, no a kam jinam, než do vzduchotechniky. Takže já zapla horké topení na plné pecky, abych je nějak vyhnala ven. Naštěstí se to povedlo, ale byla to taky komedie. Zdraví Simča. Taky máme zprávu od Jany. Já si takhle jednou měnila do telefonu novou simkartu v autě a ručičky, negramotky, no a simkarta spadla. Za boha se mi nemohla najít, takže jsem musela do Českých Budějic, protože u nás pobočka z Vodafonu nebyla. Tam mi dali novou a jela jsem domů do Jindřichova Hradce. No a za měsíc, když jsem vysávala auto, se mi objevila zapadlou za koberečkem, ale když jsem ji hledala, nebyla prostě k nalezení. Hezký den, ne. No tak samozřejmě, když to potřebuješ najít, tak to nenajdeš a pak, když už to nepotřebuješ, tak to na tebe vyskočí. Tak máme tady taky hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. No mně se přesně tohleto stalo právě s hadem, ale byla to jenom užovka. Vezli jsme rybičky pod čerpadlem a na vzduch se schovala užovka. V okamžiku, kdy jsme nadzvedli čerpadlo, tak se užovka odplazila pod zadní sedadla. Hledali jsme úplně všude, nenašli jsme ji, dojeli jsme domů, zase jsme prolezli celý auto, kde to dalo, nenašli jsme ji. Skončilo to tak, že jsme nedávno prodávali auto a nevíme, jestli náhodou někde v tom autě ten nový majitel nenajde suchou užovku.

0: právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Následně středeční ráno, minuta po 7 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Zářijová cena nafty atakovala hranici 50 korun za litr. Ten přitom stál před rokem zhruba 33 korun. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení, kromě energií jde i o nájmy. Rychle zdražují i nemovitosti, byty, domy i pozemky. Naopak potraviny v září stále ještě zlevňovaly, což pomohlo inflaci zpomalit. Podle odborníků se však tento trend může otočit. Salmonelóza dál trápí především děti z pražského újezdu nad Lesy. Podle hygieniků je aktuálně nemocných necelých 500 lidí, 99 z nich muselo do nemocnice. Některým pacientům se zdravotní stav po zlepšení znovu zhoršil a museli být hospitalizováni opakovaně. Příčinou nákazy je podle dosavadních zjištění jídlo ze školní jídelny, při jehož přípravě byla použita nedostatečně tepelně upravená a prošlá vejce. Šetření případu zatím dál pokračuje. A pojďme také na sport. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku a zvítězili 2-1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu. Na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště. Španělé tedy včera prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době či prodloužení už na 42 zápasů a zajistili si čtvrtfinále. Opakuji také, že Češi bohužel v Anglii prohráli včera 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Známe bližší podrobnosti ke konci továrny Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. První půlka zaměstnanců odejde na konci roku, zbytek pak v březnu. Dohromady jde o 92 lidí. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou firmy Baťa ve střední Evropě. Obuv se tam vyrábí přes 50 let. V dnešní době už ale podle firmy není rentabilní. Středa přináší na východ Moravy trochu víc oblačnosti a taky větrnější počasí, než jsme byli zvyklí v minulých dnech. Odpoledne už ale bude zase převážně slunečno. Ranní teploty se nám drží poblíž 10 stupňů, postupně to ale zase vyšplhá až na 24.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
7: Snídaně 7 hodin, 3 minuty k tomu, přejeme vám krásné ránko, dáváte si snídaní šampionů. Trošku nám to tady odpadává, fílo. Jsme tady sami ve dvou, dobré ráno.
10: Dobré ráno.
7: Dobré ráno, mě taky není nejlíp, tak zítra to zvládneš?
10: Hele, já to vezmu sám, když někdo přijde ovládat ten váš letecký kokpit pultík, který máte před sebou, tak asi to vemu na sebe klidně.
7: Ale ono to jde všechno na dálku dneska už.
10: To je posun tady stejně,
7: hele. Ty technologie. Tak zatím tady jsme naživo, alespoň my dva. Ava Max, So Am I, tím začíná další hodina, tak dobré ráno.

0: a tedy Swims, taky Tones and I. Tohle je Hit Radio. A Gone, Gone, Gone. Krásné ráno v 7 hodin, 10 minut. Jak moc vám věří rodiče? Podporují vás v tom, co chcete dělat? Takhle, známe nejbohatší lidi světa, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, a co mě teda osobně baví, je začátek Amazonu. Proč se bavíme o těch rodičích? Protože Jeff Bezos přišel za rodiči a řekl jim něco ve stylu: mám nápad, dejte mi $250,000 a je teda dost možný, že o ty peníze přijdete, ale rodiče řekli: dobře, synku. A voilà, Bezos je aktuálně druhým nejbohatším člověkem planety. Tomu říkám, to je rodičovská důvěra.
1: No, hlavně spíš jako toho člověka, co ty peníze schrábnul, že jo. Já jsem ti vyprávěl teď příběh, tak nevím, jestli ho mám říct.
0: Já bych ho řekl, ale zkrať to, ale řekni ho, protože zkrátím to je geniální. Protože to by taky věřili rodiče, ale ty jsi to trošku prokaučoval.
1: Takhle, mohli mít pěkný život, já to zkrátím. Před zhruba 15 rokama jsem se objevil v takové skupině, které mi nabídli: postavíme ti počítač, který bude těžit bitcoiny. Zkrátím to úplně nakonec. Skončilo to tak, že elektřina stála víc než ty vytěžený bitcoiny, protože jeden bitcoin tehdy stál 500 korun. No tak já neměl peníze, měl jsem na to půjčeno od rodičů s asi 70 000, tak jsem řekl: prodám počítač a všechny bitcoiny. Takže přátelé, když budete mít dneska špatný den, vzpomeňte si, že Filip z Hitradia prodal 80 bitcoinů za 40 000 korun.
0: To je skvělý.
1: Ptáte se, kolik je bitcoin dneska? Kolem 2 000 000. A možná se ptáte, nechal jsi ty pako aspoň jeden?
0: Ne.
1: Nenechal. Ne. Sedím tady v rádiu a jak ty si, Michale, říkal, možná bych tady nebyl, takže to by byla škoda za své, jako pro mě,
0: no,
1: samozřejmě,
0: jasně,
1: ne pro vás.
0: Možná vy, kdo nás posloucháte, taky máte takový příběh. Já jsem z třídy ajťáků a vlastně, když to začínalo bitcoiny, tak kamarád mi říká, hele, a už jsem tady vyprávěl, vlastně si vzpomínám, on mi říká, hele, bitcoiny, to stojí prostě, hele, $0.5, prostě, tak on nakoupil. Nikdo jiný nenakoupil.
1: A nechal si.
0: On se má dobře, nikdo jiný se dobře nemá. Takže si říkám, že prostě když přijde něco novýho, takže je možná dobrý tu příležitost chytit za pačesy a využít to, no. Hele, ale zase máme práci snů, já jsem spokojený.
1: Přesně tak.
0: Já jsem spokojený.
1: Rodiče mohli mít bazén, ale co?
0: Přesně. Miraj, vedle tebe usínám, pro vás, kdo nás sladíte, 7 hodin, 12 minut, krásné ráno z Hit Radia.

0: 4 minuty k tomu, tohle je středeční hit rádio Snídaně šampionů. ChatGPT v Evropě bude svoje texty neviditelně podepisovat. Nebude to žádný, že by nakonec textu, vygenerovaného textu napsal s pozdravem robot, ale do způsobu, jak vybírá slova, schová nějakou stopu, takže text bude vypadat sice normálně, ale technicky bude mít něco jako digitální otisk prstu, že bude poznat, že to psala AI.
1: No teď je otázka, jestli to běžný člověk s běžnou inteligencí, jako jsme třeba my dva, dokáže rozpoznat.
0: No, já si myslím, že ty texty, které generuje AI, jsou tak blbý, že to poznat je, jo, ale kdo jsem já, abych to soudil, jo. Nicméně mi to přijde, že to je něco jako, když, nevím, opisuješ domácí úkol, ale spolužák ti do něj neviditelným ingoustem napíše, dělal jsem to já. Tak takhle nějak to má fungovat, ale já si říkám, že to vlastně není žádná novinka, protože tiskárny tohle dělají už dávno.
1: Jo.
0: Viděl jsi?
1: Ne.
0: No totiž některé laserovky na papír vytisknou skoro neviditelný žlutý tečky, podle kterých jde poznat, z jaký tiskárny ten dokument vylez. Takže už ani papír není anonymní, jo, je tam sériový číslo tiskárny, datum, čas tisku, to všechno jde dohledat prostě z pitomýho papíru.
1: A proč to tam je v těch tiskárnách? Myslíš třeba kvůli dohledání nějakých dokumentů?
0: Asi.
1: Třeba při trestní činnosti.
0: Asi. Já když jsem to četl, je to pár let zpátky, tak si říkám, taky mi to překvapilo, říkám, to není možný. Takže i papír není anonymní. Prostě ví o nás všechno, velký brácha všude. Velký zjištění. Michal Schulte a Rehab Better Me. Tohle nesložila, doufám teda, žádná umělá inteligence. A taky se staví Nico Santos a přihodíme aktuální dopravu. Tak hezký ráno.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
8: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
16: Restaurace, kavárna
15: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
17: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
18: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
20: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Karvinsku v Havířově v Orlovské ulici se srazila dvě osobní auta, projedete jedním pruhem. No a v Prostějově v části obce Šárka hlásíte uzavírku silnice z důvodu pohybu stavební techniky, řávnických prací, skládání materiálu při opravě kotelny. Bude realizována 4x na jeden den úplná uzavírka.
23: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
24: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity Niko Santos, Human Being 731. Dáváte si středeční hit rádio snídaní šampionů. Dnes s vámi Michal a Filip. Ahoj, hezký ráno. Za chvíli rychlá pětka, o co soutěžíme, o co soutěžíte, to řekneme. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: No tady budou jako odměnou tři zprávy. 67-letý Buzz Ecker z amerického státu Michigan miluje psaní dopisů. Společně se svou dcerou tak rozjeli iniciativu, kdy úplně cizím lidem píše jí dopisy, v nich se snaží nahradit jim otce. Zájem je obrovský a tak se k ním již přidalo i několik v uvozovkách otců. Neskutečné štěstí měla žena z britského Devonu. Na zahradě našla svůj snubní prsten, který ztratila před 50 lety, když plela záhon. Šperk objevil její vnuk pomocí detektoru kovu jen pár centimetrů pod povrchem. I po půl století v hlíně vypadá prsten po vyčištění jako nový a majitelce stále perfektně sedí. No a jen na chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu, poté co si ho vyzvedl v prodejně, pouhých 15 minut poté, tak ho přisjeli četníci při velkém překročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičského průkazu, ale také pokutu ve výši 100 000 korun.
0: Takže 15-minutová radost, no, ač teda nechci obhajovat rychlou jízdu, tak jako toho borce vlastně na druhou stranu chápu.
2: Chtěl si to zkusit,
0: no, ale já mám teda ještě lepší příběh kamaráda, který si jel vyzvednout novou motorku. Odjíždí a ještě než odjíždí, tak mu říká ten z toho salonu, opatrně, má to sílu, tak ať za to nevezmete, tak za to samozřejmě vzal, ale vykrosil se přímo před tím salonem, takže tu motorku tam zrovna nechal na servis.
2: Jo. Tak to je krásný.
0: Takže ten to nastartoval, ujel třeba metr a konec, o tom
2: to je trapas, bohužel.
0: Pane bože. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Hit Radio 7.35, dobré ráno šampioni. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotheka. Více jak 3000 titulů, takže určitě si něco vyberete. No a s námi ve vysílání je Ondra Velký. Ondro, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky ahoj. Ondra Menší. Ahoj, Ondro.
3: Čau.
0: A Áňa Nejmenší. Ahoj, Áňo.
4: Ahoj.
0: Ahoj. Takže dneska to bude rodinná jízda. Tak co, jste připravený na 5 otázek?
4: Jo.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Které 3 věci můžete najít v čekárně u lékaře?
4: Léky, lékařku a
0: časopisy ne, třeba taky.
4: No to taky.
0: No taky, pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik nohou má krokodýl?
4: 4.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Při jaké teplotě začne voda mrznout?
4: 0.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je tučňák pták, ano nebo ne?
4: Jo.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Který smysl používáme při poslechu audioknihy?
4: Uši.
0: A smysl?
4: Sluch.
0: No jasně. Ale Áňa to zachránila. Rodinko, vy jste parádní. Tak je to
2: no,
0: vaše?
2: No, ani mě nepotřebovali.
0: Přesně. Táta jenom řídil. Táta to jenom řídil, jo, a děti odpovídali.
2: Tak, tak.
0: Tak, tak. Tak Ondro, Áňo, jak se těšíte? Jedete do školy nebo do školky?
4: Do školy.
0: No jo, ježiš, pardon. To jsem taky mohl poznat, že jo.
4: Třetí a druhý.
0: Třetí a druhá třída, to vám závidím, lidi. Tak a těšíte se?
4: Jo.
0: Fakt?
4: Jo.
0: Tak jo, tak ať vám to vydrží ještě pár let. Tak děkuju za soutěž. Voucher posíláme a přejeme šťastnou cestu a krásnou středu. Mějte se, lidi, ahoj.
2: Ahoj. Děkujem, čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy V Pray. Jestli chcete příští léto za Markem Ztraceným na Šumavu, tak dneska je rozhodně dobré být ve střehu, protože večer totiž startuje předprodej jeho 7 speciálních koncertů přímo v jeho rodné Železné Rudě. A bude to úplný opak jeho obří letné místo, kolik tam bylo, 70 tisíc lidí, jenom tisícovka na každý večer, k tomu příroda Šumava a hezký západ slunce. A jestli taky vás napadla otázka, proč se po vlastně největším koncertu jeho kariéry rozhodl udělat něco takhle komorního, dalo by se říct, tak nemusíme špekulovat, protože za chvilku se ho zeptáme přímo. Marek Ztracený totiž dorazí po 8 hodině sem k nám do snídaně šampionů, tak se to rozhodně nenechte utéct. No a kdo dorazí do playlistu? Let's go. K vám všude, kde nás ladíte, nejnovější Lady Gaga, Bass Pursuits. Taky divoký byl pocit. Tak hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října.

0: seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D1 mezi 317. a 318. kilometrem. Směrem od Olomouce na Ostravu bude v pravém pruhu probíhat oprava povrchu vozovky. No a na Novojičínsku v Bílovci v Krátké ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lehni na kolena, naposled něco si přej.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
3: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun

0: V Uherském Brodě hledají investičního technika už od roku 2024. Ani 100 tisícový bonus zatím nepomohl. Problémem jsou podle radnic hlavně tabulkové platy, vysoké kvalifikační požadavky a velká odpovědnost úředníků. Návštěvnost českých památek je letos podobná jako loni a některé z nich hlásí dokonce rekordní zájem. Turisty lákali nejen hrady a zámky, ale také speciální akce a dny, kdy byl vstup zdarma. Velký zájem byl například o mimořádné bezplatné prohlídky státních památek, které pořádal Národní památkový ústav. Podle dostupných statistik navštívilo české památky v roce 2024 více než 14 milionů lidí. Zájem o české kulturní dědictví tak zůstává i letos velmi vysoký. A pojďme také na sport. Česká fotbalová 21 nezvládla závěrečný zápas kvalifikace mistrovství Evropy a v Portugalsku prohrála 0-2. Již jasný vítěz skupiny šel do vedení ve 28. minutě po akci Daniela Benkachiho. Jehož střelu si srazil do vlastní sítě Erik Hunal. Po změně stran zvýšil Alfonso Moreira. Hráči trenéra Michala Bílka měli jistotu baráže už před dnešním zápasem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Modernizace křižovatek ve Zlíně finišuje. Poslední velkou etapou je křižovatka nad Čepkovem, která už je téměř hotová. Teď bude pokračovat instalace technologií, testování a dolaďování. Inteligentní systém bude dopravu ve Zlíně nepřetržitě sledovat, vyhodnocovat a podle aktuální situace i řídit. Semafory budou přednostně pouštět trolejbusy a autobusy MHD, ale také vozidla záchranářů, což by mělo zvýšit bezpečnost. Ostrý provoz se má spustit v lednu. Zatím je na východě Moravy na spoustě míst velká oblačnost. Už během dopoledne se má ale postupně rozpouštět. Maxima opět vystoupají nad 20.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz

ráno a my ve dnešní snídani přivítáme návštěvu, která ještě před dvěma měsíci stála před 70 000 lidmi na Letné, a to bude Marek Ztracený. Tak už za malou chvíli

to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 9 minut po 8 hladíte středeční Hit Radio, krásné ráno. Marek Ztracený, obuj se mé boty a Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, mám obuté boty a jsem tady.
0: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
1: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu sem do garáží a škrábnul jsem si auto.
0: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
1: -3.
0: -3 a neparkuješ vedle mě.
1: No bylo tam, jaký máš auto?
0: Černý auto.
1: Tak to bylo?
0: Fakt?
1: Jo, vzal jsem mi to auto. Tak, nemáš za co.
0: No, takže, ale to bude, já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto vlastně tvým autem teďka.
1: Podepsal jsem ti to blatníkem.
0: Marku, dneska to jsou přesně 2 měsíce od největšího koncertu tvojí kariéry a ty zároveň koukáš už úplně jiným směrem, ty se vlastně z té obří Letné vracíš zpátky domů na Šumovu, kde tě čekají koncerty jenom pro 1000 lidí, to všechno probereme. Teďka ale pojďme se vrátit na tu Letnou. Když se řekne Letná, tak jaký obraz ti naskočí jako první?
1: To, jak tam přiběhnu. Jak tam přijdu na to pódium a pak mě ještě taky napadne, jak jsem poprvé přijel do toho areálu, když jsem viděl, jak stojí všechny ty repráky a ty a všechny věže a tak. A nevěřil jsem tomu, že to je připravený pro mě a pro moji kapelu. Takže dneska je to 2 měsíce, já teda to mám furt v hlavě, a furt to prožívám, protože střiháme ten záznam z 38 kamer, takže já už si ten koncert dokonce užívám jakoby i jako divák, tak jsem to poprvé viděl, jak to viděli fanoušci a musím říct, že to vypadá fakt dobře a když vidím všechny ty dojetí, emoce a co se tam dělo, jsem úplně odvázaný.
0: No, my jsme včera měli na telefonu posluchačku a ptali jsme se jí, a jak si ten koncert užila, tak já ti to pustím, jo? Tak
2: jo. Já to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to jak když k nám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná hostma, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
0: Yeah. To bylo top.
1: To nemůže být hezčí.
0: To byla posluchačka Zavířova, posluchačka ze Ztracené rodiny. To no a ty jsi teda říkal, že stříháte video. Já jsem se tě zeptat dál, kolikrát tak jako si vzpomeneš na ten večer, jako jestli to teda je vzpomínka, nebo jestli to je pocit, že se to stalo už před hrozně dlouhou dobou.
1: Mám pocit, že už je to zhruba asi 5 nebo 10 let, ale každý den někoho potkám, kdo mi zaklepe na rameno a řekne, že tam byl, nebo že tam byla jeho dcera, nebo žena, nebo kamarádi. Vlastně to je součást mýho života, opravdu. A ještě po 2 měsících jsem toho plný a evidentně i fanoušci. A je vlastně až symbolický, že dneska jsem tady právě proto, abych jim oznámil, to jsem říkal, ti letenský pláni, další cestu. Takže vlastně po 2 měsících to, všechno to zapadá.
0: No a teďka by nás zajímalo, co se stalo, koncert skončil. Jak pak vypadal večer Marka Ztraceného a jak vypadalo to ráno 8. srpna, když se probudil a když ti to vlastně všechno doteklo?
1: No ono to bylo dramatický, tak mimochodem, protože my jsme dohráli, všichni samozřejmě úplná euforie. A to doufám, že to klukům nebude vadit, to řeknu, ale kluci měli problémy zdravotní, prostě hned slezli z pódia, udělal jsem špatně, zvracení a tak, takže já jsem tam zůstal de facto sám, takže kluci něco špatného snědli, já jsem se nestačil na obědvat, ještě jsem byl naštvaný, říkám sakra, ani na obědvat se nestačím, ale díky bohu. A každopádně pak probíhal takovej lehký mejdánek, pak už jsem tam skončil skoro sám, nejdřív nás tam bylo asi 20, pak 15, 5.
0: Odpadli.
1: Přesně, pak jsem si otevřel kufr auta na letenský pláni, to už bylo asi 4 ráno a pouštěl jsem si písničky, normálně Amerika jako blázen, jako puberťák.
0: Co jsi spustil? Vzpomeneš si, co
1: mám
0: tam hrálo?
1: Mám to v playlistu, no jel jsem tam všechno možný, co jsem poslouchal od moderních až od Nedvědy, po rokový věci až úplně pro nevím co.
0: Já jsem myslel, jestli jsi nepustil sebe, že by si řekl, že by si to jako ještě zopak.
1: Ne, sebe už jsem nemohl ani slyšet. No a po dlouhý době jsem si dal i nějakýho panáka, protože já vůbec nepiju, takže jestli se ptáš na druhý den na ráno, tak jsem byl opravdu ztracený.
0: To se dá pochopit. No a Marku, ty jsi tam měl létající piano, bylo tam máno 70 000 rozsvícených telefonů, taky pršelo, taky tam bylo překvápko, ale který moment byl pro tebe osobně nejsilnější, úplně to ta topka?
1: No tak je teda pravda, že když jsem se poprvé vznes s tím pianem, který jako nad hlavy fanoušků, tak to ve mně zanechalo hrozný dojem a měl jsem husí kůži a přestože jsem si to zkusil den předtím, tak teda musím říct, že na to se nedá zapomenout, tak asi to byl jeden z nejsilnějších momentů. Pak jak za mnou přišel můj syn, to bylo hrozně hezký, jsme si spolu zahráli, ale mám i historku o tom, jak jsem trénoval příchod asi 19krát prostě, než jsme tam běhli a mělo tam stát piano, který mělo jezdit po pódiu, což měl být zajímavý efekt. A teď on všichni říkají, tak jo, můžeš jít, tak já jsem tam běhnul a to piano tam nebylo.
0: Co se děje v tu chvíli tady?
1: No, já si myslím, že se normálně rozbrečím. A teď já jsem ho tam našel, tak jsem běžel doprava na to piano a to se začalo také třást. Aha. Nevím, přestalo jet prostě. A otočil se se mnou zády k těm lidem.
0: A co jsi řekl v hlavě? Kolik tam padlo z prostých slov?
1: Strašně. A já jsem říkal, že bych to zastavil a začal znovu, to je blbý a tak. No tak jako, nějak jsme to zvládli, samozřejmě dneska už je to vtipná historka, ale musím říct, že teda prvních 20 sekund toho koncertu jsem se fakt málem rozbrečil.
0: No a přišla ti třeba po koncertě nějaká zpráva, která tě fakt dostala od někoho, od koho jsi to třeba vůbec nečekal? Vzpomeneš na něco takového? Že ti někdo napsal, že hele, Marku, to bylo parádní, to bylo fakt skvělý.
1: No, musím říct, že vlastně nikdy jsem neměl hezčí reakce na náš koncert. Mm-hmm. Ať už to bylo od fanoušku nebo od kolegů, pak jsem ráno si pročítal, co dávali lidi příspěvky, třeba Libor Bouček napsal hrozně hezký a tak, a samozřejmě Genia mi volal a vůbec celkově byl jsem rád, že tam ty lidi byli, že to se mnou prostě všechno prožili a bylo to fakt jako s hezkýma emocema.
0: Marek Ztracený, host středeční snídaně šampionů, za malou chvíli vyrazíme k tobě domů na Šumavu. Může být?
1: Dobrý nápad.
0: A teď stále věřím v 8 hodin 15 minut. Tak dobré ráno, šampioni.

0: 8 hodin 18 minut, posloucháte Snídaní šampionů na Hit Radio. Krásné ráno, Marek Ztracený, stále věřím, a Marek Ztracený je naším hostem. Ahoj Marku, ještě jednou.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Vracíme se o 2 měsíce zpátky, Letná, 70 tisíc lidí, největší koncert tvojí kariéry. A před tebou tam hrál třeba Michael Jackson, Rolling Stones a pak přijde Marek ze Železné Rudy.
1: Kolegové.
0: A ty teďka vlastně chystáš úplný opak, ty se vracíš domů na Šumavu a každý večer tam plánuješ koncert pro 1000 lidí, takže vlastně všech 7 koncertů, které chystáš, dohromady má 1/10 Letné. Takže asi vlastně tak. Taková trošku jako změna, jo. A proč teda vlastně po tom největším koncertu nepřišlo, že musím udělat ještě něco většího, ale naopak chci něco komornějšího?
1: Tak já jsem o tom dlouho přemýšlel, musím říct, co bude jakoby dál vlastně po té letenské pláni, a zjistil jsem, že to nemusí být nutně větší show, větší prostor, ale že to vlastně může být něco jenom jinýho. Takže naopak jsem udělal krok zpátky a říkal jsem si, že to je vlastně úplně symbolický, že z místa, kde jsem se narodil, odkud jsem vyrazil si plnit sny a kde vlastně doteďka žiju, že bych tam udělal koncerty. Trošku mě na tu myšlenku přivedli i místní, protože by furt klepali na rameno a říkali, hele, hraješ tady furt v republice, tady Pražákům a tady v Rudě jako nic. A já jsem si říkal, teď vlastně to je pravda, takže jsem chtěl zažít něco jiného a hlavně jsem chtěl fanouškům dát pocit, že se mnou nebudou nikdy nudit, aby neměli jako strach, že budu dělat jenom velký koncerty, který se ode mě čekají, ale že naopak to má být překvapení a že si budeme blízko. A jestli chceš, tak ti to popíšu.
0: Popiš.
1: Je to totiž tak, že to bude zážitek už jenom tím, že přijedete na Šumavu. Chápete, to je nejkrásnější hory v České republice, možná na světě, bych řekl. A teď zaparkujete a jdete krásnou procházkou přírodou, prostě s těma výhledama na ten koncert, kde přijdete na louku, kde na vás nečekají tribuny, obrovský pódia a letky a tak, ale čeká tam na vás prostě krásný výhled na hory a na západ slunce. No a tam já s kapelou, bez pódia, jenom tak jak na takových deskách, a budu do toho hrát ty písničky a místo světel show budou kulisy, budou prostě Šumava a bude tam slunce.
0: No, kolik má vlastně Železná Ruda obyvatel? Nějakých 1500?
1: Já bych řekl tak 1500.
0: 1500, takže když tam bude 1000 lidí, tak vlastně přijede stejný počet obyvatel víceméně na ten koncert.
1: Dá se to tak říct, ale Železná Ruda je turistické město, jasně. Takže jsou na to všichni zvyklí a myslím, že je dobrý vidět, že Železná Ruda mimochodem moc hezký město, hrozně se dalo dohromady. Aha. A hodně lidí zajímá, odkud pocházím, kde jsem vyrost. Už teď tam jako často za mnou jezdí fanoušci a tak nějak to berou, že to je se mnou spojený, tak jsem si říkal, že jim ukážu, jak hezký místa v České republice máme.
0: No, že jim to prostě ukážeš u sebe doma.
1: Dá se to tak říct.
0: Pamatuješ si ten moment, kdy tě to napadlo, že uděláš tady ty koncerty? Bylo to přímo někde na Šumavě?
1: Bylo to na Šumavě. Aha. Já totiž jsem vybíral místo podle toho, aby to mělo nějaký příběh. Tady jsem obcházel louky, takže na jeden jsem se učil lyžovat, na druhý jsem chodil na rande, první s holkama, a na třetí chodím do teďka na západ slunce vždycky koukat. Takže seděl jsem tam a říkal jsem si, kdybych přijel do Železné Rudy udělat velký koncert, tak to pro to město bude zbytečná zátěž, nikoho to nebude těšit. A tak jsem si říkal, to udělám tím způsobem, a že to vlastně úplně symbolický a hodící se ke mně, a doufám, že to pro fanoušky bude obrovský zážitek, protože tohle už se taky nemusí opakovat. Aha. A hlavně to možná ještě nezažili.
0: No a teďka mi řekni, já třeba osobně nemám problém moderovat třeba festák, kde je 20 tisíc lidí, ale mám problém mluvit třeba před 10 lidma, jo. A teďka ty jsi měl 70 tisíc lidí teda na Letný, ale teďka tam bude 1000, že uvidíš ty jejich tváře, vlastně všech tváře, nebude tam nějaká jako větší nervozita?
1: No, tak je to zajímavá otázka, protože když hraješ takhle velký koncerty, tak seš trošku oblečený tím pódiem a tím vašima efektama, tak. A tady se slíkneš úplně do naha. Jasně. Ale já se slíkám rád, takže vlastně jsem s tím úplně v pohodě a těším se na to, že to bude prostě jiný, že opravdu třeba během koncertu to bude takový uvolněný, že půlce písničky začnu vyprávět příběh nebo vtip, nebo co mě napadne, nebudu svázaný žádnýma timecodama a nějakou připravenou obrovskou show. Je to prostě úplně něco totálně jiného.
0: Teďka tvoje faninky, jak jsi řekl, že se svlíkáš rád, tak třeba už tam slyšeli, cítili takový nějaký náznak, třeba že přijde i jako nějaký striptýz? Je to
1: striptýz? to se bojím, že by mě maminka hned vypískala.
0: No a jinak,
1: Marku, určitě přijde.
0: Koncerty jsou teda příští rok, ale dneska jdou lístky do předprodeje. Je tak.
1: Ano.
0: Tak nás tady napadlo, my jsme se domluvili, že bychom mohli někomu z vás dát úplně vlastně první vstupenky ještě před tím oficiálním předprodejem.
1: To je historický moment.
0: Ale na to si počkejte, teďka bychom mohli zahrát Léto 95 živě z Edenu.
1: To by šlo, tak to rád zazpomínám.
0: Jdeme na to. Marek Ztracený, hostem středeční snídaně.

0: Marek Ztracený. Léto 95, posloucháte Hit Radio 8.25. Marek Ztracený je tady s námi, hezké ráno.
1: Jsem tady, dobré ráno.
0: Hezké ráno, jak jsme slíbili, tak už za malou chvíli budete moct vyhrát dvě vstupenky právě na koncert na Šumavu, tak nechoďte daleko od rádia.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
14: Vy chytralí, s Chytrartem jsme ušetřili.
13: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
15: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Viděl jsi to?
17: A co, jako?
16: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
17: No má bejt.
16: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
17: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
16: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
17: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
18: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
19: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.cz nebo u našich prodejců.
20: Když chceš

0: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. V Ostravě v Dědičné ulici v úseku od zastávky MHD Bazaly po křižovatku s Boumínskou počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Na Šumpersku na výjezdu z Rovenska na postřel Můvek počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a v Ostravě v Plzeňské Bourala 4 osobní auta počítejte se zdržením.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: 8.34, ladíte středeční hitrádio, tohle je Welshly Arms. Dobré ráno a naším hostem je stále Marek Ztracený. Marku, ahoj, hezké ráno ještě.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. 2 měsíce zpátky. Letenská pláň, 70 tisíc lidí a na příští rok chystáš něco komornějšího, a to koncerty na Šumavě. Pokud se nepletu, bude jich 7.
1: Ano.
0: Každý pro cca tisíc lidí.
1: Ano.
0: A jestli bys mohl zopakovat pro posluchače, kteří se nás naladili třeba až teďka, na co se tam teda můžou těšit, jaká ta atmosféra tam bude, co chystáš?
1: Bude to úplně jiný. Bude to úplně... Něco, co se asi dá jinde zažít. Chystám to, že všichni půjdeme místo na velký tribuny a na stadion na louku s krásným výhledem a místo světel blikajících prostě bude slunce. Tu louku jsem hledal dlouho, mimochodem jsem to konzultoval samozřejmě i s městem Železná Ruda, ale hlavně i s HKO, protože jsem nechtěl, aby jsme nějakým způsobem, nedej bože, posedávali někde, kde jsou nějaký důležitý kytičky nebo tak.
0: Jasně.
1: Našli jsme ji a je to moc hezký a je to místo, kam chodím. Já ho to vlastně ještě nechci říct. Teď jsem to ale odhalil, ježišmarja. Ale já vám to řeknu vlastně až několik dní před tím koncertem, každopádně je to v Železné Rudě, aha, protože jsem se tam narodil, protože tam stále žiju a vlastně všechno, co souvisí mým životem, je tam. Takže vás zvu k sobě domů.
0: Mále jsme měli podpultovou informaci.
1: Tebla, už to blížilo.
0: Horký zboží, předprodej vstupenek začíná dnes.
1: Dnes.
0: A my tady máme vlastně takovou podpultovku, doslova horký zboží, protože my jsme se domluvili, že bychom mohli někoho poderovat a věnovat mu 2 vstupenky ještě vlastně předprodejí.
1: Ano.
0: Absolutně
1: to vlastně
0: horký zboží.
1: To vlastně bylo úplně první vstupenky, které někdo získá.
0: 800 937 937, volejte právě teď. Tady to zvoní. Tady to zvoní už posledních 15 minut. A Marku, máš tady 5 telefonních čísel.
1: A mám vybrat
0: číslo, ať to vybereš ty.
1: Tak počkej,
0: já to vyskazím. Počkej, telefon.
1: Trojku.
0: 1 až 5. Tak.
1: Trojka.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů.
2: Yeah.
0: Kdo tam?
1: Dobré ráno.
0: Kdo je tam?
2: Tady u telefonu Lukáš, já jsem se fakt dovolal, tak to není možný.
0: Lukáši, tak ty máš jedinečnou příležitost teďka pokecat s Markem Ztraceným, je to tvoje.
1: Lukáši, ahoj.
2: Ahoj Marku, já jsem hrozně rád, že jsem se dovolal. Žena a děti tě hrozně zbožňou. Na velkém koncertě Fededu jsme samozřejmě byli a strašně rád bych se podíval na tu novinku, co chystáš.
1: No tak to mám radost. A odkud jste?
2: Z Vysočiny.
1: Z Vysočiny, no ty bláho, tak to budete mít, vlastně to není tak daleko, to je tak 2,5 hodiny na Šumavu.
2: To je denkačka, co byste pro to neudělali?
1: No tak to mám radost a taky v tom případě prosím tě pozdraví ode mě ženu i děti a zvu vás na Šumavu v červenci, respektive můžete si vybrat i srpnový termín, říkám špatně, červenec, vyber si tam nějaký termín a máte u mě vstupenky a budu tam připravený a zahraju vám speciálně pro vás.
2: Paráda, tak to už
1: teď
2: se těšíme.
1: No tak skvělý, vidíš.
0: Lukáši,
1: to
0: vidíš, vyšlo to, 2 vstupenky jsou tvoje a uvidíš se s Markem
1: na Vysočině.
0: Pardon. Tak Lukáši, vydrž nám na telefonu, pak doladíme detail a víš se krásně, hezký ráno.
1: Dobře. Ahoj.
2: Díky.
0: A Marku, takže my ti děkujeme. Děkujeme ti za vstupenky, děkujeme ti za návštěvu a přejeme, ať se koncerty u tebe doma, ne na Vysočině, ale na Šumavě, ať se to všechno vydaří.
1: Děkuju moc za pozvání, rád jsem pokecal, zdravím všechny svoje fanoušky a dneska v 6 večer je to vaše, přijďte.
0: Takže Marek Ztracený CZ.
1: Ano.
0: Ano, tak Marku, moje milá, teda, to je ta písnička, to neříkám tobě. Pojďme to zahrát a my ti přejeme hezký den. Ahoj, děkujeme za návštěvu. Díky. Čau, čau.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
3: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, to nejde tak náhodem.
3: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?
3: S námi zapomenete, co je čekání.
5: Internext. Internet děláme my.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
13: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
14: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
15: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
17: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Tohle je Hit Radio v 8.52. Hezké ráno, šampioni. Podzim je seznamovací sezóna. Hledáme lásku nebo jenom někoho pod deku, tak prý pod deku. A říká se tomu Cuffin Season. Prý snižujeme nároky, chceme s někým přežít podzim a zimu. No, v létě jsme venku, máme plány, dovolený, festiáky, pocit nekonečného výběru, ale ne, jak najednou přijde ta první mlha, tma v pět, tak nám najednou třeba ta zvláštní holka odvedle přijde vlastně fajn. A je fakt zajímavý, jak se ty nároky v průběhu roku mění, jo? Že v létě to je, chceme, aby ta dívka byla třeba chytrá, vtipná, krásná, sportovní, ambiciózní. A v listopadu jenom jestli má tep a třeba předplatný na Netflixu, jo? Tak jestli máte dneska v plánu rande, přejeme, ať vyberete někoho, kdo vás nechce využít jenom jako podlahový topení na zimu. Hezký ráno, Zítra Rádio.

0: 8.57, tohle je poslední song středeční snídaně šampionů. Byli jsme spolu od 6 do 9 a budeme se těšit zítra. Dneska jsme tu měli návštěvu, po 8. dorazil Marek Ztracený, tak pokud byste si chtěli celý rozhovor dát zpětně, můžete během dne na Spotify, hledejte podcast Snídaní šampionů, případně na webu hitradio.cz, kde se dozvíte něco o jeho chystaných koncertech na Šumavě. Mimochodem, vstupenky jdou do předprodeje už dnes večer, tak si můžete nějaké své ulovit.
1: Tým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Hezkou středu vám přeju a jak bylo řečeno, zítra v 6.00 tady. Tak ahoj šampioni.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, mezi obcemi Záhlinice a Hulín. Probíhají práce údržby, tady můžete očekávat pomalu jedoucí vozidlo právě údržby. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
3: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
4: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Hezké dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Průměrná úroková sazba hypoték na počátku října dosáhla 5,79% a proti září se zvýšila o 0,28 procentního bodu. Hypotéky zdražovaly 7. měsíc v řadě. Jejich sazby se dostaly na nejvyšší úroveň od ledna 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Zlín dokončuje modernizaci světelně řízených křižovatek a přechodů. Poslední velká stavební etapa je na křižovatce ulic Gahurova a Vodní a dokončena má být v těchto dnech. Ostrý provoz je plánovaný od ledna příštího roku. Náklady na projekt jsou téměř 227 milionů korun. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, ví mluvčí Českého statistického úřadu.

0: poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
1: Lidka z Luhačovic psala, že mají 16 stupňů, tak děkujeme za tuhletu informaci. Dneska se teploty zase mají vyšplhat přes 20, máme měřit 21 až 24 a čeká nás polojasná obloha, k večeru dokonce úplně jasno.
2: Hit Radio Zlín.
1: Prostě zase hezká středa a já doufám, že vy si ji vychutnáte ve společnosti Hit Radio Zlín, na kterém vás teď už zdraví Filip Bartek. Já vám taky mimo jiné řeknu, přátelé, proč si myslím, že by volby do... ať už zastupitelstva nebo poslanecké sněmovny měly být čím dál častěji. Možná by na světě bylo hezčej a řeknu vám to už za chvíli. Teď ale Erik Pritz.

Avril Lavigne, Model na Hit Radio Zlín. Kamarádi, poznáte, co je tohleto za zvuk? A ještě kdybych udělal takhle? Nějaký obal, že jo? No ale v něm je kobliha. Jo, počkej, když se podívám, spíš asi koláč. Je to volební koláč. Já jsem normálně dneska ráno měl takové úplně divné. Nestíhal jsem, probudil jsem celou domácnost, jak jsem prostě spěchal. Potom jsem dobíhal autobus a říkám si, tak tohle teda bude den, toto začíná. A já jdu ze zlínského autobusáku, hlava sklopená, dívám se ještě, abych nezakopl třeba o nějakou jako kachličku. A tak jako proti mně, jako anděl skoro, vstoupí paní a říká, vemte si na snídaně a mějte pěkný den. A ona mi dala tady tenhle ten volební koláč. Já si říkám, jestli by člověk jako ty volby nemohly být častěji. Víte, oni jsou takový jako milejší, oni pořád něco dávají. Jak ta politika vlastně může být milá, když chtějí vaše hlasy, nebo naše hlasy, že jo? Klidně bych to dal často, ať nám pořád něco rozdávají. A řekněte, rovnou řekněte, protože takhle můžeme vlastně udělat takový jako průzkum, co by politici před volbami měli rozdávat, co by vám udělalo radost, a když oni tohle to uslyší a budou vědět, že to nejsou třeba koláče, ale peníze nebo něco, co vás napadne, tak to určitě do příštích voleb zavedou. Tak napište, co by politici měli rozdávat před volbami.

0: Vidíte, stačí jenom zaspívat Better Days a hnedka je ta středa krásnější. Za 8 minut bude 9:30 a vy posloucháte Hit Radio Zlín. Já jsem před chvilinkou říkal, jak jsem dostal volební koláček, už mi ho tady někteří kolegové ujídají, no ale ptal jsem se, jak se to mě podívala, ale ptal jsem se, co vy byste chtěli, aby politici rozdávali před volbami, co by se vám prostě hodilo. No tak zhodli jste se prostě, Lukáš ze Slavičína psal peníze, Jirka psal peníze, Lenka psala peníze. To jsem mohl se jako rovnou zeptat, chtěli byste, aby vám politici dávali peníze, ale co se mi líbilo, tak Jitka napsala, mě by se líbilo, kdyby nám dali pokoj. Politici. A Julie, ty chceš něco říct?
1: Já jsem chcela iba k tomu dodat, že ty si se rovno mohl pýtat, že kolko peňazí.
0: Ano, vlastně ano, takhle jsem to mohl postavit.
1: No.
0: Kolik peněz chcete dostávat? Takhle to mělo být. Eva Farná a Miraj, za chvilinku další muzika. Vzpomeneš si? Vidíte, taky jedna volební.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
7: To je nákupní centrum Čepkov.
6: Sortiment všeho druhu.
8: Restaurace, kavárna.
6: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
9: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
10: Šéfe, došel matroš!
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno.
13: Když něco, tak Allegro.
14: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
18: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
20: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Rádio. Zlepši si náladu.

Kdyby někomu nepomáhalo kafe, tak my máme takovouhle muziku. David Guetta a I'm Good na Hit Radio Zlín. Jsou 3 minuty po 9:30. Posloucháte někdy obecní rozhlas, co se v tom říká? A nebo třeba čtete si ty noviny, které vydávají ve vaší obci? Nebo jste se zastavili někdy o úřední desky? Já jsem normálně teďka zjistil právě velice zajímavou věc. Asi to začnu číst, možná místo knih nebo něco takového, jak tam bývají vyvěšené ty dokumenty. Tak dopředu můžete zjistit, co vlastně se v dané obci nebo třeba ve vašem městě chystá. Tak třeba v Buchlovicích. Já jsem teďka na úřední desce zahlédl dokument, který jako by vypadal prostě jenom tak jako strašně moc prostě paragrafů a různých nařízení a tak. Ale radnice povolila záměr na vybudování občerstvení a půjčovny kol. No co je z toho jasné? V Buchlovicích brzy bude novinka a bude to cyklobar s půjčovnou kol. Vidíte to? Stačí jenom se zajímat a číst a potom se dozvíte tolik věcí.

Já si říkám, jak tahle ta ženská dokázala utajit vlastně tu svoji monstrózní svatbu, že vážně z toho prostě nejsou žádné fotografie. Teď to není možné. To prostě, každý má nějaký mobil. No ale Taylor Swift se to prostě povedlo a měla veselku takovou, jakou svět nevidělo, se dá to slova říct. Další muzika pro vás připravená, abyste měli hezké dopoledne v naší společnosti, společnosti Hydrádia Zlín, tak to je třeba Calvin Harris, anebo se můžete těšit na výbornou písničku, které si můžete hodně vysoko zaspívat. Kurt Nielsen a She's So High už za chvíli.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu. Hit Radio. When I met you in the

0: Sofian Mejmeč a hlavně Jirka Schellinger, Léto s tebou, že jo. To je důležité říct, aby mladí věděli taky, že to naspíval předtím i někdo jiný. Za chvilinku zprávy s Janou Lipavskou a my se podíváme na to, že dneska mohou ještě kandidáti odstoupit z volebních listin. Sice už se jim nesmaže ta fotka, ale mohou zrušit svoji kandidaturu. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, u Hulína, pokud byste jeli mezi Hulínem a Záhlinicemi, tak tady probíhají momentálně práce údržby na vozovce a kdyby vy jste o čemkoliv věděli, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Kandidáti na senátory i zastupitelé mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení či odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy nepropadly. Na konci letošního roku má skončit v závodu Baťa v Dolním Němčí zhruba polovina z 92 zaměstnanců. Zbývající část příští rok na konci března. Provoz jediné továrny obuvnického gigantu ve střední Evropě není podle firmy rentabilní. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje, řekli to její právníci. Pajkovou odsoudili k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. Hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů poté, co zdolali Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce soutěže. Dařilo se i

Legendární mobe na Hitradiu Zlína. Kamaráde, stalo se vám třeba dneska, že přijde kolega a říká, ty on můžeš za mě udělat tu práci a ještě bych potřeboval něco vyzvednout, že někam musí. Já jsem si teďka přečetl článek, jak poznat, že vám někdo lže. Prej se toho člověka máte zeptat na pocity. Takže jak se cítil, když si zjistil, třeba, že musíš vyzvednout dítě dřív ze školy. Nebo když někdo přijde do práce, že byla zácpa, že přijede pozdě, že jo? Jaké jsi měl pocity, když jsi v té koloně stál? Co jsi cítil? A nebo když manželka přijde, že ta kabelka stála, miláčko, jenom 500. Lásko, a tak popiš mi, jaké to bylo, když jsi zjistila, že je tak hrozně levná. Člověk, který lže, prej neumí rychle moc reagovat na to, když se zeptáte na pocity. Zajímavé, co? Ale někdy ta lež musí být. Jsem tam nějaká milosrdná, že jo? Ale je dobré taky myslet na to, že když se lže, tak se jí krade a kdo lže, daleko se nedohrabe. A život je krátký, ale hlavně krásný na to, abychom si lhali. Tak v čem jste naposledy vy zalhali? Přišlo se na to? Pojďte si to přiznat. My to nikomu neřekneme. Taková anonymní zpovědnice Hitradia Zlín.

0: jsem s vámi před chvilinkou probíral to, jak poznat, jestli někdo lže. Máte se prej ptát na pocity, protože pak ten člověk neví, jak rychle reagovat. No a ptal jsem se, v čem jste vy naposledy zalhali a normálně vy jste se styděli si přiznat. Jenom Lukáš psal, že zalhal partnerce o víkendu, že šel v pátek na jedno a vrátil se až v neděli. Luke, ještě musíš jako doplnit, jak to potom vzala ta partnerka, to by nás docela zajímalo. Já posílám další muziku, anebo třeba nelžete. Teď mě napadlo, proto jste možná jako nepsali, v čem jste naposledy zalhali. Alvaro Soler, Animal, další muzika, která vás za vámi frčí zítra a zlín. Hezké středeční dopoledne.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovne vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
9: No nekecej.
10: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, s MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte vonavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
19: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: is falling down. Já nevím, jestli jste dnes viděli sítě Hydrádia Zín, ale nejstrašidelnější místo ve zínském kraji nejspíš bude naše studio, protože se tady vypařil asi kolega Martin. No a když jsme u těch sítí?
1: Nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Je to pravda nebo lež?
0: My jsme vám dali hádanku, pravda nebo lež, na našich sociálních sítích a bylo to o tom, že podle pověsti byla pod hradem v Malenovicích podzemní chodba a když hrad obléhali, tak obránci vyběhli ven a z druhé strany, tedy zezadu, napadli právě útočníky a pobili je. Propadli se dokonce i v minulosti do chodby prej lesníci, ale je to pravda anebo je to lež a je to výmysl? No tak fakt měl podle pověsti hrad chodbu vedoucí směrem na Zlín, na kopec na Zlín. Ale v dnešní době vlastně se nikdy jako ta chodba nenašla a neví se, takže zůstáváme pořád jen u pověsti, ale pravda to je. Je za vás vlastně vůbec okolí hradu Malenovice tím nejstrašidelnějším místem ve Zlínském kraji? To nám řekněte na webu, protože my hrajeme o 10 000 korun a v říjnu vybíráme to nejstrašidelnější místo u nás.
1: Nejstrašidelnější místa Zlínského kraje.
2: Na Hydrádiu Zlín.
3: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu, ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.

0: a... Teď by to asi byla zima, ale v létě, jak by se hodil takový vodopád, že? Třeba jako jsou půlčínské skály. Posloucháte Hit Radio Zlín? A možná teďka si jako říkáte, tyjo, co my budeme dělat s tím naším mladým nebo s tou naší mladou? Máte doma mama hotel, jakože pokud máte děti školou povinné, tak samozřejmě ano, to je jasné, že jo? Ale určitě nás poslouchají i takový, kterým děcka chodí do práce, ale prostě nemají na vlastní bydlení. V České republice je takových víc jak polovina mladých. A já musím říct vlastní zkušenost, my máme teda jako školou povinného, že jo, třeťáka teprve, a on už ve školce říkal, že maminka je jediná holka, co se mu líbí a že se nikdy neodstěhuje.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Jsem máma, už nikdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: Pasta webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
12: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
17: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
16: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
18: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
19: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Baví mě to a holky se taky můžou jako podívat, kde je váš muž. No možná někde v práci, tak je přece jenom za minutu 11, jo. Jana Lipovská, připravené zprávy, a Eva Pavlová ví, kde je její manžel, pan prezident, ví, že je na soukromé zahraniční cestě a že nepůjde k volbám. Je z toho teďka aféra, ona se jí zastala. Více ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na Sokolské, ve Zlíně, ještě dneska a zítra počítejte se zdržením kvůli opravám vozovky, momentálně nebouráte, což je super, a ať to tak zůstane. Vaše dopravní info ale volejte na 601 13 13 05.
1: Botox Zlín CZ, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín CZ.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor.
5: Ve Zlíně, Olomouci a v Vsetíně.
4: www.samohýlmotor.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Dobré dopoledne. Je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jinde v Česku. Uvedla to v úterý na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Valašské Klobouky dokončují přestavbu sídla městského úřadu, secesního domu Jana Horného na Masarykově náměstí. Přestože práce ještě nejsou hotové, tradiční volební místnost na radnici se o víkendu v provizorním režimu otevře. Královská švédská akademie věd dnes krátce před polednem oznámí jméno držitele letošní Nobelovy ceny za chemii. Ceremoniál ve Stockholmu naváže na předchozí dva dny, kdy se svět dozvěděl jména letošních laureátů cen za fyziologii a lékařství a za fyziku. Seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 vypadá jako pravděpodobný hostitel Rwanda. A v úterní zprávě zdroj tvrdí, že dohoda již byla uzavřena.
11: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost.

No ale kdybyste viděli na zemi odpadky, tak asi brečíte, že jo, Fergie, no, já nevím. I holky můžou plakat, když třeba se jim něco stane. Vy posloucháte Hit Radio Zlína, já musím pochválit celý zlínský kraj a hlavně ty dobrovolníky, kteří se pustili do podzimní výzby Uklidme Česko, protože vyzbírali ve zlínském kraji kolem 132 tun odpadu a to je jenom to oficiální, ten oficiálně odvezený a nahlášený odpad, kolik toho ještě dobrovolníci pozbírali a naložili k sobě do auta, to se jako nedozvíme, ale bylo toho dost. No my jsme na jaro taky byli sbírat odpadky s rodinkou kolem Ordějova, kolem přehrady a u Suché Loze. A normálně nic, jakože nic. Možná už jako lidi tolik nevyhazují odpadky, tam kam nepatří, ale mě bavilo, že vždycky, když byl malý ještě menší, tak on se vztekal, když viděl něco pohozeného na zemi, co samozřejmě jako říkali, že prostě odpadky se na zem nehází, ale on to tak jako vygradoval, že to bylo prostě, kdo to vyhodil? Tak se jako úplně naštval. Vyloženě fakt jako vytočený. Podle mě z něho bude Greenpeace nebo nějaký aktivista, demonstra nebo něco takového. Na tom úklidu byl ale samozřejmě spokojený, protože tam žádné odpadky nebyly. A navíc za odměnu špekáčky.

0: by to tady chtěli rozbít. Daddy California, a mimochodem možná tahle ta kytara zní i na koncertech Mirai, protože on si od Johna Frusciantého, kytarista Mirai, koupil kytaru. A nevím, jestli to byla přesně tahle ta, ale není to podstatné, prostě má od něj kytaru. Možná teďka v aktuálně čase 11 hodin a 23 minut řešíte to, jak a kde si dát meníčko. Víte, jak se vlastně vybírá to, co bude na menu? Prej by to mělo být v restauracích tak, že ta příprava toho jídla má trvat maximálně 15 až 20 minut. Jinak, jakože to není meníčkové jídlo. Tak vidíte, podle toho potom už se stavují ta meníčka kuchaři. Tak právě teďka do všech kuchyní posílám další muziku, Coldplay anebo Elton John, už za chvíli.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
1: CZ.
7: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
10: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
10: vás. Váš
11: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
13: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
16: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
17: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
18: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
19: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když vidíš první padající list.

Tohle to spojení prostě velká jména. Elton John a Dua Lipa a Cold Heart na Hit Radio Zlín. Nedopadnou volby ve Zlíně, jakkoliv nejspíš se brzy bude u Zlínské ZOO platit parkovné. Já jsem teda až teďka zjistil, že se tam parkovné neplatí. A přitom pokaždé, když jsme tam byli, tak jsem za stání prostě u ZOO platil. Tak nevím, kde jsem to teda jako parkoval. No ale politici se i před volbami, představte si, takhle před volbami, shodují, že by se mělo za parkování prostě peníze vybírat. Třeba celodenní vstupné nebo celodenní parkovné a tak dále. Je to zajímavé, že nemají v programu žádné parkování u ZOO nebo něco takového, ale když tak všichni jako říkají, že se má platit, tak to asi mohou přiznat, že jo, to není takový jako problém. No to není jak když vám někteří říkali, že bude levněji a podíváte se kolem sebe a úplně to tak jako není, že jo. Olive, muzika, kterou pro vás mám, You're Not Alone, nejste prostě v tom nikdy sami. Máte Hit Radio Zlín?

0: Já jsem si teď uvědomil, že jsem vám ve středu vlastně 7. října neřekl, kdo má dneska svátek. A je to Justýna a já jsem se u toho pozastavil nad tím, protože my jsme měli v pondělí Elišku a Elišku slaví na Slovensku právě dneska, ale ta Justýna, proč jsem se u toho zasekl, protože mám kamarádku Zuzku, které říkáme Justě a dneska by tím pádem měla neoficiálně vlastně svátek. Tak pokud máte někoho s takovouhle přezdívkou, tak taky popřejte, ať je sranda a my posíláme z Hitrádia Zine muziku Golden a nebo Eva Farná Neříkej, co má se stát. Počkejte si na ty největší hity. Na hity, které hraje mezi Hitrádio a Zlín. Filip Bartek se na vás těší zase zítra.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Hodně vydrží a lehce se položí. Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: banka.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
1: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
4: Tady je všechno všech. Tady kolko, já s tím more.
3: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
5: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
10: Dobré ráno.
9: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
10: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu sem do garáží a škrábnu jsem si auto.
9: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
10: -3.
9: -3 a neparkuješ vedle mě.
10: No bylo tam, jaký máš auto?
9: Černý auto.
10: Tak to bylo?
9: Fakt?
10: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš za co?
9: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě od Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto tím autem teďka.
10: Podepsal jsem to blatníkem.
8: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S menším zdržením počítejme ve Zlíně Přílukách. Na Vizovické mění sloupy trolejového vedení. Znovu otevřená už je silnice mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi. Oprava je hotová. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. MUDr. Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražování v Česku zrychluje, meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Více stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
4: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují shyby nebo výdrž ve shybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
3: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Akce naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Vysoké Tatry za hodinu a za tisícovku. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu vždy ve čtvrtek, sobotu a neděli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Teď se podíváme k nám.
5: Modernizace křižovatek ve Zlíně finišuje. Poslední velkou etapou je křižovatka nad Čepkovem, která už je téměř hotová. Teď bude pokračovat instalace technologií, testování a dolaďování. Semafory budou přednostně pouštět trolejbusy a autobusy MHD, ale také vozidla záchranářů, což by mělo zvýšit bezpečnost. Ostrý provoz se má spustit v lednu.
6: Firma Okno v Želechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
5: Místy je na východě Moravy oblačno, mraků ale postupně ubývá. Maxima až 24 stupňů. Babí léto bude pokračovat i zítra. V pátek se výrazně ochladí a bude pršet.
7: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Jak se říká, je středa, srdcovek je třeba. Aha, aha, aha, tak on to bude dneska nakonec vtipnej den. Je 12 hodin 3 minutky, přeju vám naprosto pohodový den. Jsme v polovině pracovního týdne, začínáme vlastně tu kratší

0: jste nečekali, co? Takovýhle úvod středečních srdcovek. Deep Purple, Smoke on the Water a legendární kytarový riff.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a tenhle ten kytarový riff, tak se taky samozřejmě hraje na legendární kytaru Fender Stratocaster, což mimochodem v roce 1972, tak týhle legendární kytaře bylo 18 let. V roce 1954 jsme přišli na trh. No a mě to přivádí na myšlenku, co vy a hudební nástroje. Chodili jste jako malé děti do hudebky, nutili vás rodiče hrát na nějaký hudební nástroj, já nevím, housle, klavír, flétna, triangle, cokoliv, vydrželo vám to dodnes? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme pro trošku sklidnění tempa nádhernou romantickou píseň z roku 1996. Tony Braxton, Unbreak My Heart, na Hit Rádiu.

má nádherný hlas Toni Braxton, Unbreak My Heart, rok 1996. A my půjdeme ještě o 10 let zpátky, do roku 1986. A vlastně jste mě tak jako donutili, protože mi tady chodí jedna zpráva za druhou na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777, že ty Deep Purple hned na začátek, že vás úplně jako odrovnali, ale úplně. Tak jestli bych vás dokázal ještě něčím překvapit, tak jasně. Tada, myslím, že tohle byste tady taky nečekali. Rok 1986, skupina Pet Shop Boys, Go West, známe všichni. Ale co tohle? Co Pany Náro? To jste slyšeli kdy naposled? 10, 20, 30, 40 let zpátky? Tak tady jsou, na Hit Radio.

0: Pet Shop Boys, kterým nikdo jiný neřekne jinak než Pet Shop Boys. Pani Náro na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. První, druhá, už třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás mám.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ta šestá bude na vaše přání, samozřejmě, že i dneska si budete vybírat vy na čísle 777-937-777, tak jsem připravený vám splnit vaše přání. Ale ještě předtím, tak se koukneme také na vaše vyrůstání v hudebce. Píše mi tady Petr, ahoj, tak to si trefil s těma houslema. Táta mě jako malýho nutil do houslí. Na základce se mi smáli, já jsem je nesnášel. Hrál jsem asi 6 let a pak 20 let nic. Mám je doma ve skříni. Občas je vytáhnu a jsem cool strejda, který umí hrát na housle. Závorka, umí je hodně v uvozovkách. Krásný, díky. Co dál? Celou základku jsem chodila na hodiny klavíru. V 8 jsem to ale vzdala, už mě to nebavilo. No a pak jsem učila sama dceru na elektrický varhany, který teď leží ve sklepě. Zdraví Monča. Děkuji Mončo i tobě za zprávu. Jsem zvědavej, co vy a hudební výchova? Chodili jste, nutili vás rodiče na nějaké hudební nástroje? Já mám třeba kamaráda a jeho rodiče ho opravdu nutili, aby chodil na flétnu. Bylo to zvláštní, chodil na flétnu ještě do 7. třídy základní školy a jako slyšel od nás spoustu zajímavých věcí a ještě občas tak si na něj vzpomeneme, protože samozřejmě tím, že jsme vyrůstali v 90. a jsme ta generace, která zažila úplně první díl série filmu Prci, prci, prcičky, tak měl od nás spoustu zpráv a myslím, že mu párkrát pískalo v uších, když jsme si vzpomněli na něj, na tu scénku s hudebním táborem. Víc už říkat nebudu, každopádně jsem zvědavej, jestli i vy jste byli někdy nuceni vašimi rodičemi chodit na nějaký hudební nástroj a jestli vám to vydrželo. 777-937-777 je voca Vitrádia, pište, posílejte hlasovky a my si dáme další srdcovku. Je to už trošku novější, ale stojí to za to. Luis Capaldi.

0: Dneska Ready to go, tedy Republic ve 12 hodin 24 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Republic jsou ready to go, jsou tady připravený jít a já jsem zase ready to play your srdcovka. Jsem připravený zahrát vaší srdcovku na přání. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. 777-937-777 je to pravé telefon číslo, kde plním hudební přání. Mimochodem, když ještě tady takhle projíždím zprávy, které posíláte na WhatsApp, tak pořád tady řešíme, jestli jste chodili jako děti na nějaký hudební nástroj, co vás nutili rodiče. A ty housle tady hodně jako rezonujou. Jo? Třeba tady Irena píše, ahoj Jirko, jako rodiče po mně chtěli, aby chodila do houslí, když mě jednou táta načapal, že místo hodiny houslí jezdím s kámošem na futrálu od houslí na ledové klouzačce, tak jsem dostala nářez a housle pak prodali, ale bez odřeného futrálu. Takže se mi nedostalo hudebního vzdělání. Zdravím Irena. Děkuju za tuhle zprávu. Blbý je, že je středa, ve 2 hodiny bude naše ruleta dvojsmyslů, takže já se to potřebuji odprostit a potřebuji to číst tak, jak to je doopravdy jako myšleno. Každopádně gratuluju k jízdě na futrálu od houslí s kámošem na ledový klouzačce. To si myslím, že to je jako jedna z nejlepších vzpomínek na dětství. To je fantastický. Dáme si za chviličku Ellen Henderson a pak srdcovku na vaše přání. Tak dejte vědět.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
14: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Šéfe, došel matroš!
19: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
20: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
21: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Radio. Zlepši si náladu. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Software, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je před námi poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. No a podle všeho to vypadá, že budeme asi možná končit v 70. letech. Stejně tak, jako jsme začínali.
2: Ahoj, hele, děkuji za tu první písničku, co si pustil. Hitovka pro dnešní den, hele, pro mě by to bylo, abych se vrátila zpátky do dětství a opravdu do raného dětství. Měla jsem bráchu a v té době jsem musela poslouchat, nebo poslouchala jsem Queenie, AC/DC. A samozřejmě jsem poslouchala taky hlavně Pink Floydy, protože brácha byl do nich úplně zapálený.
0: Hezky.
2: A teď mi tady běží v podcastu, nebo prostě běží mi tady pod tím od Pink Floydu Wish You Were Here. A sice je to dlouhá písnička, ale v tu chvíli jsem si vzpomněla, že když si objednám tuhle písničku jako hitovku pro dnešní den, tak jestli budeš taky takovej ten moderátor, který řekne, hele, tyjo, tahle písnička je 6 minut dlouhá, to prostě nemůžeme pustit. A vzpomněla jsem přesně na ten film od Queenu, Bohemia Rhapsody, kde vlastně tu písničku, kterou chtěli nechat zahrát, říká v žádném případě to celý pouštět nebudem, protože má prostě přes 6 nebo 7 minut, jak to bylo řečený. Ale vlastně vracím se i k těm hudebním nástrojům, tak ty kytary tady, ty písnice od Pink Floydu jsou prostě neskutečný. Takže to zkusím. Pustíš mi? Dík, čau.
0: Díky, nepustím. Nepustím, protože je to 6-7 minut dlouhý, to je strašný, to se nedá v rádiu pouštět. Takže to dělat nebudeme, dáme si něco jiného. A nebo ne? Rok 75? Co? Srdcovka? So you think you could tell. To jsou srdcovky, já můžu všechno.

0: koncovky Hit Rádia.
1: Přesně ve 3/4 na 1, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a opravdu si vážím toho, že i takhle v čase kolem oběda si najdete čas, abyste si naladili Hit Rádio a poslechli si srdcovky. Jsem rád, že vás to baví a díky moc za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Pročítám je úplně všechny, i když na všechny nestihnu odepsat. Fakt si toho vážím, děkuju. A jsem rád, že vás potěšilo i to, že jsme si ty Pink Floydy Wish You Were Here nakonec dali. Zítra nás čekají opět další srdcovky ve 12 hodin, ale my nekončíme, my pokračujeme dál. To, že jsou srdcovky pro dnešek za náma, neznamená, že končí celý den. Naopak, mám tady připravený další skvělý hity. Ještě do 13. stihneme například tady Damiano David nebo Purple Disco Machine. Hned po 13. hodině tak pro vás mám Linkin Park, bude Taylor Swift a dámy se taky Fugees, Killing Me Softly. Takže to bude super den, super odpoledne, tak jsem rád, že ho trávíte s Hitrádiem a taky s Jirkou Pelnářem.
0: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
9: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
10: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
11: Laminátovou.
10: A voděodolnou.
11: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
10: Přesně.
11: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: zeď.
1: Tweet, tweet!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vítek se narodil se zlomeným srdcem a tak o tom naspíval tuhle píseň. Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, ke které se prý vrací. Dobrá zpráva. 12.58, poslední hit mezi 12. a 13. je za námi a my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nákladní a osobní auto se srazily mezi Freštákem a Lukovem u odbočky na Vítovou. Zasahují záchranné složky, ale průjezdné to je. Mezi Hulínem a Záhlinicemi ještě dnes potkáme práce u držby. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin. Dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají do 14. hodiny ještě poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být také odvolání. Dnes končí i možnost osobně žádat o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Ústavní soud zároveň varoval před dalším snižováním ochrany. Soudkyně Dita Řepková.
10: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
9: Soud nebyl v rozhodování jednotný, dva soudci zaujali odlišné stanovisko. Bulharsko ukončilo pátrání po posádce z obchodní lodi, která se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Podle bulharských médií záchranáři nikoho z námořníků nenašli. Teď se podíváme k nám.
1: Záhorovice na Uhersko-Hradišťsku spojí nadcházející volby s referendem, vlastně rovnou se dvěma. Obě se ale týkají železničních přejezdů v obci. Jsou tam tři. Správa železnic ale chce jeden přichystané modernizaci trati za pár let zrušit. Podle obce jsou ovšem potřeba všechny. Lidé proto budou v obou referendech hlasovat, zda přejezdy zachovat.
11: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
1: Na východě Moravy se postupně vyjasňuje, noc už bude skoro jasná. Hezky bude zpočátku i zítra a teplota opět vystoupá až na 24. Večer už ale dorazí studená fronta a přehánky.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, jedna hodina po obědě je aktuální čas, doufám, že jste si dneska dali něco dobrého. Pokud se vám už nechce pracovat, buďte v klidu, je to naprosto normální, ale vy to zvládnete, vydržíte to. Lidské tělo dokáže opravdu neuvěřitelné věci, jo? Já jsem se třeba dneska dočet, že ženské tělo je během života schopné porodit 30 dětí. 30 dětí. To je dost.
1: Hezky bude zpočátku i zítra. Co? A teplota vystoupá až na 24.
0: Myslíte si, že to je jako reálný? Kolik maximálně dětí byste jako chtěli mít? Klidně dejte vědět na WhatsApp Rádia, a tady jsou Linkin Park.

To je taky krásná srdcovka. Tak se ještě jednou vracíme zpátky dnes do času 12 hodin až 12.30, kdy byly srdcovky na Hitrádiu. Tohle nás baví, baví nás to v jakékoliv roční období. Ačkoliv máme teď momentálně podzim už v plném proudu, jo? Mám tady informaci, která by vám mohla dopomoct k tomu nebýt na podzim single. Dámy, dotaz na vás. Líbí se vám, když má chlap vousy? A nebo je pro vás lepší, když má tvářičky hladké jako dětská prdelka? Ptám se, protože je tady nový průzkum, že 6 z 10 chlapů se holí anebo si nechává vousy jen podle toho, jestli se tak líbí své partnerce. A nebo pokud chce někoho zbalit. A ten druhý průzkum má ještě druhou stranu mince. A tvrdí, že ženy v Česku se zase vrací k vousáčům. A dokonce prý ženy, které hledají vážný a dlouhodobý vztah, tak jdou po chlapech s plnovousem. A pokud jim jde spíše o románek bez budoucnosti, tak hledají kluka nebo chlapa, co má jenom strniště. Zajímavý. Takhle, snad je toto informace, která vám teď na podzim pomůže nebýt single. Každopádně blíží se listopad, taky Movember, a tady ty statistiky hovoří naprosto jasně. Jo, tady je to jednoduchý. Pokud jste single a chcete i single zůstat, nechte si narůst knír. Pokud jste v dlouhodobém vztahu, nechte si narůst knír, protože knírek prověří, na jak pevných základech váš vztah stojí. Tolik k kníru a k Movembru. My si dáme tak jednu takovou hezkou, zamilovanou listopadovou. Aneta Langerová, Srdcotepec.

0: Alex Benjamin na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom, jak ženy si vybírají muže podle vousů. A mám tady ještě jako jednu zajímavost, ta je teda pro ty mladší generace, generace Z, tedy Gen Z, tak má nový trend. Nepoužívají voňavky a před rande se nesprchují. Říkají tomu pheromone maxing. Je to jasný? My prostě vyhneme. To jinak nejde. Prostě konec.
1: Bože.
0: Tak si dáme na Hit Radio další hity za chviličku. Snap, Hozier, Lady Gaga taky.
2: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej.
7: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
11: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.

0: jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
2: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
1: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
2: -3.
1: -3 a neparkuješ vedle mě.
2: No bylo tam, jaký máš auto?
1: Černý auto.
2: Tak to bylo?
1: Fakt?
2: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
1: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto v tém autem teďka.
2: Podepsal jsem to blatníkem.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Hozier na Hit Radio s Hitem Too Sweet, je 13 hodin 39 minut, o víkendu se nám vrací fotbalová liga, repre pauza je za náma, nakonec máme teda skore ze 4 zápasů 2-10, ale dali jsme gol ve Wembley. Sice ho připsali Anglii, to je pravda, ale byl ukázkovej. Chudák náš kapitán, tenhle vlastňák si bude pamatovat podle mě dlouho. Ale i to je fotbal. Já vím, dostali jsme 10 gólů, dohromady jsme nic moc nevyhráli, ale je zajímavý sledovat vývoj týmu. A to ještě musím ukázat na jednu jako zásadní věc. A to, že náš trenér tak měl nakonec k dispozici z těch původních 26 hráčů, co si vybral a nominoval, včera jenom 14. Jenom 14 ze 26. No, pak je to těžký. Pak je to těžký. Ale musím jako říct, že ty 4 zápasy jsme odehráli z hlavou nahoře a se ctí. Tak uvidíme, co bude v listopadu. To hrajeme doma se Španělskem. Přivítáme u nás v Česku mistry světa i Evropy. Ono to uteče jako voda. Tak si dáme další hity, ať máme příjemnější den. Venku svítí sluníčko, je krásně a vy posloucháte Hit Radio.

0: Další legendární hit na Hitrádiu Snap, Rhythm is a Dancer. Posloucháte Hitrádio ve 2:45. Za 15 minut nás čekají nejnovější zprávy a po zprávách, protože je středa, tak je naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Pokud jste ji s náma nikdy nehráli, tak v rychlosti připomínám pravidla. Je to vlastně jednoduchý. Budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a ještě na nějakém místě. Ve 2 hodiny se teprve dozvíme, které místo to je. A vaším úkolem bude akorát, abyste popustili úzdu vaší fantazii a prostě napsali mi na 777-937-777 nebo poslali hlasovkou. První věc, co vás napadne, jo? Zkoušíme, kam až sahá dvojsmysl v Česku, v češtině a především, kam až sahá hranice našeho českého humoru. Zatím tak jsme ještě nepřekročili. Máme k tomu občas blízko, to je pravda, někde je to velmi tenký let, ale ještě se nám to, troufnu si říct, nepodařilo. Takže těším se moc. Jako každou středu, ruleta dvojsmyslů po 14. hodině. No a možná bychom to mohli dneska udělat trošku zajímavější a tím, že teď posloucháte Hitrádio, tak bych vám mohl dát něco navíc a můžu třeba za minutku, jakmile tady udělám jednu fotku a pustnu to tam, tak můžu dát k sobě na Instagram do storíčka, to znamená Instagram Jirka Pelnář, téma dnešní rulety a už tam můžete dopředu začít psát, co vás napadne, jo? Budete to vědět dřív než ostatní. Ostatní, co teď neposlouchají, se to dozví až ve 2 hodiny odpoledne. Tak buďte s námi. No a do 14. hodiny zitu například Eva Farna, Měl jsi mě vůbec rád, píseň, kterou naspívala, když jí bylo 13 let, a taky Justin Timberlake. Tak buďte s námi.
1: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
7: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopíjat jít to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová lahev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.
9: Když

0: pozvánka.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín.
1: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: měl jsi mě vůbec rád? No, jestli měl rád, tak to už se nedoví, ale my se dovíme, co vláda bude dělat se suchem, protože po volebním víkendu opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám je řekne v nejnovějších zprávách ve 14 hodin tady na Hitrádiu, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S menším zdržením počítejme ve Zlíně Přílukách. Na Vizovické mění sloupy trolejového vedení. Znovu otevřená už je silnice mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi. Oprava je hotová. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy a zábava. Centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
7: Restaurace. Kavárna.
6: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
8: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.

0: U zpráv pře Lucie Denková. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, řekne za statistiky Jan Cízlar.
1: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2 500 interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14 500 volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
0: A v 5 000 proběhnou zároveň i volby do Senátu. No a po volebním víkendu, tedy v pondělí, opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš. Učinil tak den po zprávě, že vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jihočeský kraj kvůli tomu včera vyhlásil stav sucha. Nobelovu cenu za chemii dnes získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai za výzkum zrcadlové chemie. Objev je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie. Jde o stav, kdy se skupina objektů nebo molekul vyskytuje pouze v jedné zrcadlové formě. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Valašské klobouky dokončují přestavbu radnice. Secesní dům Jana Horného na Masarykově náměstí už má opravené chodby nebo kanceláře. Aktuálně restaurátoři obnovují prvky na fasádě. I když práce ještě pokračují, volební místnost na radnici bude. Otevře se v provizorním režimu. Nebude ovšem možné přicházet od zahrady, ale jenom vstupem z náměstí.
3: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Místy je na východě Moravy oblačno, mraků ale postupně ubývá. Maxima až 24 stupňů. Babí léto bude pokračovat i zítra. V pátek se výrazně ochladí a bude pršet.

0: Tady zase Nobelova cena za klíčový, nebo objev, co je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, největší záhady chemie, a to vůbec, to je úplně...
1: No tak Nobelova cena je něco, co ty nikdy nezískáš, samozřejmě, to víme.
0: Ale pozor, můžeme tady na Hit Rádiu udělovat Nobelovku za dvojsmysl, protože je středa, za chviličku začíná ruleta dvojsmyslu, tak jsem zvědavej, jak dneska naše mozkové buňky budou nebo nebudou fungovat.

0: Simple Plan, Welcome to my life, tedy vítejte v mém životě a já vás vítám v mém světě. A v mém světě je spousta prostoru pro naprosto stupidní humor, blbý forky a především dvojsmysly. Ve středu ve 2 odpoledne na Hit Rádiu, vždycky tady v mém vysílání, tak oslavujeme český jazyk, protože to je nádherný jazyk a my máme kouzlo právě dvojsmyslů. A ve středu odpoledne nám ruleta vždycky vytočí nějaké zadání, které pro dnešní den zní takto.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při volbách, nebo ve volební místnosti, když jdete volit, prostě volby. Volby budou teď za pár dní, tak co může zaznít v ložnici a při volbách? 777-937-777. Dominik, já nevím, jak ten Dominik to dělá, ale vždycky napíše hned jako první. Tak Dominik píše, strč to tam. Jasně. To je první věc. Co napadne vás? Vidím, že jsem si vybrala dobře. Hezky, to už asi jako po volbách taky. Dobrý. Pánové, po jednom, prosím. David z Brna. Výborně, Davide. Kdy jsi to použil naposled, tuhle větu? Druhé kolo, to mě baví. Druhé kolo je skvělý. Tak pojďte psát. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Co může zaznít v ložnici a při volbách? Dejte

In My Head na Hit Radio a Rehab, je 14 hodin 13 minut, posloucháte středeční roletu dvojsmyslů, díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio. 777-937-777 je teď opravdu číslo, které je v Česku momentálně nejzaplavenější dvojsmyslama. A dnes na téma, co může zaznít v ložnici a při volbách, jo? A tohle je taky hezký, je to těžký teda vybírat, něco musím cenzurovat, jasně. I dnes hrajeme o limitovanou edici hry Člověče nezlob se od Hit Radia. Je to limitovaná edice přímo jako Hit Radiovská edice. Tak vyberu potom na závěr ten nejlepší a pošlu vám to. Tak pojďme na to. Tak co mi tady píšete? Takže třeba, až se vyberete, koho chcete, udělejte u něj křížek. A můžu i víc najednou. Zdravím Lenku, dobře. Další. Tohle je mimochodem nejčastější zpráva. Občanku máš? A je to chytrý, jo, to doporučuju obecně do života, vždycky, jo, tohle je zásadní otázka. Další to je taky pěkný, tak zas za 4 roky. Zdravíme dlouhodobé manželství, tady jeden ze života, nevím, kterýho z těch pindíků si mám vybrat. Pane bože, to jsem si měl přečíst dřív, no. Tak další, jasně, strž to tam pořádně, hlavně neolizuji. Co? Jo, takhle. Dlouho nebyl u voleb asi, nebo nevím. Další. A vaše jméno? Hlavně to tam správně vložte. Výborně. Jeden po druhém, netlačte se najednou. Taky dobrý. A pozor, tady mi píše dokonce někdo, kdo je pravidelně v komisi. Petra zdraví a přesně tak. Nejčastější obálka. Ano, Peťo, teď to čtu. Peťa rovnou píše. Peťa říká, a mám to olíznout? Jsem v komisi a vždy se ptají, zda mají olíznout oválku a zalepit. Taky vždy odpovím, ať klidně lížou. Ale že tam není lepidlo, takže tohle je krásný. Ano, prosím vás, až budete voleb, vzpomeňte si na ruletu dvojsmyslů na Hit Radio, vzpomeňte si na mě a vzpomeňte si právě na tuto větu. A je úplně jedno, jestli budete v komisi, anebo budete před tou komisí. A zkuste u toho udržet vážnou tvář. Co může zaznít při volbách a v ložnici? Pište 777 937 777.

0: Jelena Magdalena. Posloucháte Hit Radio a myslím si, že letošní volby budou opravdu nezapomenutelné pro vás, pokud posloucháte dneska Hit Radio a jste součástí naší rulety dvojsmyslů, protože to, co se odehrává jako u voleb, tak to se vlastně může odehrávat i u vás v ložnici. Alespoň podle naší rulety dvojsmyslů. Pojďme ještě na pár vašich zpráv, než vyhlásím to nejlepší. Libor třeba píše, to je taky hezký. Pro dnešek zavřeno. Ano, to vlastně jako může zaznít v ložnici i u voleb. Tohle je teda strašný. Koukám, že jsi poslední z rodiny. Už tu byl i taťka s bráchou. Haha. Blbý. Další Kamil. Protože budou komunální i senátní, tak navrhuju tak. A teď jsem to strčil vedle. Výborně. Kristýna Sustí píše, no, tak to máme konečně za sebou. Taky dobrý. Verča, tak ta dokonce popisuje tady své poprvé. U voleb teda. Nikdy nezapomenu na své první volby. Po dotazu, jak mám postupovat, mi bylo řečeno, nemačkej, neolizuj a strč to pak dovnitř. Červenám se ještě teď, když si na to vzpomenu. Výborně, já myslím, že se červenat budete úplně všichni letos u voleb. A to nejlepší, co tady mám, tak to poslala Martina a píše, ne, dva na jednou tam opravdu být nemůžete. Ty uchylačko! Vy jste někdy tak hezky zvrhlí, já vás božňuju. Díky za to, že jste součástí rulety dvojsmyslů. Příští týden ve středu pokračujeme zase a já tady za ty dva najednou posílám speciální edici Člověče nezlob se. To se vlastně hodí pro toho druhýho.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
3: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
13: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.

0: nejdůležitější zprávy ze Zlína a celého kraje. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio Zlín. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Velšly Arms hit Legendary, co určitě bude legendární příští rok, tak to bude koncert Robbieho Williamse, který se vrací zpátky do České republiky. Pokud jste na něm nikdy nebyli, tak doporučuju, protože stojí to za to. Byl jsem jen jednou jedinkrát v životě a pamatuju si to do dneška. Fakt je jako super. Než ten koncert ale bude, tak to si ještě nějaký ten pátek počkáme, tak si dáme Robbieho Williamse i tady u nás na Hit Rádiu už za chviličku. Na co ale tak dlouho čekat nemusíte, tak to je naše odpolední show. Dneska v 15 hodin opět tady na Hit Rádiu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
4: Zlepši si náladu.

0: Oči. Ještě v dobách, kdy si říkal Tim Burke. Posloucháte Hit Radio, je 3:15. Za 15 minut vás čekají také nejnovější zprávy na Hit Radio. Pochopitelně aktuální doprava, která se vždycky takhle na začátku té odpolední špičky velmi hodí, protože přesně ve 3 hodiny to všechno začíná. No a pak, jak já říkám, děj se vůle boží, tak snad dnes na silnicích nepotkáte žádného, jak to říct, v Morzeovce. Tečka čárka. Ty dít. Takhle by to asi šlo, jo? Snad dneska nepotkáte žádnou tečku čárku, nebo jenom čárku na silnicích a budete mít pohodovou cestu. Já se na vás budu těšit v pátek a v pátek ve 12 hodin samozřejmě srdcovky. Ale samozřejmě tím, že já tady zítra nebudu, tak to neznamená, že by zítra srdcovky nebyly. I zítra ve 12 hodin nepřijdete o srdcovky tady na Hit Radio. Bude to s mým kolegou, tuším, že tady bude Kuba, takže to taky bude stát za to. No a já vám přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a v pátek se na vás těším. V pátek budou výjimečné srdcovky, velmi speciální. Chystám pro vás pár překvápek. Tak se smějte.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
3: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, to nejde tak nahonem.
3: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?
3: S námi zapomenete, co je čekání.
5: Internext. Internet děláme my.
6: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
10: Já jsem nevinný.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady kolko, zastý more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
13: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.

0: hádaj. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, velmi opatrně, v ulici Podvaly a to v Uherském Brodě. Tady máme nehodu 3 osobních aut, je to bohužel se zraněním, na místě všechny záchranné složky, projíždí tak opatrně. Kdyby přibylo něco nového, tak 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 Kč za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: slevy a výhodnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Zlín zmodernizuje křižovatku na výjezdu na Frešták. Už tam upravil intervaly semaforů. Brzo tam ale začne fungovat plně inteligentní systém, který bude reagovat na hustotu provozu jinde ve městě a automaticky dávat zelenou nejvytíženějším směrům. Po otevření D49 u Freštáku totiž spousta řidičů ze Zlína začala jezdit právě tamtudy a u semaforu se začaly tvořit kolony. Přivaděč na D49 od Zlína se má stavět až za několik let. Už v pátek a sobotu nás čekají volby. Nové zastupitele ovšem můžeme vybírat jenom v obci, kde máme trvalé bydliště. Voličský průkaz neplatí. A jak je to u voleb do Senátu, nám řekne mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler.
6: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
5: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Světová zdravotnická organizace žádá od ruských úřadů informace o moru. Podle médií se totiž v Ústavu pro boj proti moru na Sibiři nakazil další zaměstnanec. Tamní laborantka nedávno zemřela a podle médií šlo o plicní mor. Ruské úřady to ale popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Ester Ledecká má nové lyžařské trenéry, povede jí dvojice Rakušanů. Po společném teambuildingu se nechala slyšet, že je až překvapená, jak si sedli. Ledecká před startem nové sezony změnila i značku lyží.
7: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz
3: Počasí v pěti slovech.
8: A Šárka Holubcová.
9: Zítra ještě hezky, večer déšť.
8: Zítra ještě...
9: Je to správně.
3: Možná nejsme největší kraj.

0: je to tady, čau.
1: Zdravím všechny doleva, zdravím všechny doprava.
0: A taky do středu, když budou ty volby, musíš nezapomenout
1: ne,
0: na střed, víš?
1: Ne, ne? Uprostřed nezdravím nikoho, tam mě vidíte dobře. Já jenom tam do těch stran, kdyby náhodou za roh, víš, nebo něco. Prosím vás pěkně, nám se to tady změní. Pro dnešek to nebude na chvílku, se z odpolední show stane crazy show.
0: Ježiš, ale to bude hodně dobrý.
1: Hrozně moc se těším, přišel za námi totiž Martin Hranáč a Štěpán Kašmídová. Už za chvilku.

0: Tady Hit Radio Zlína odpolední show s vámi Pavel Sasek, Šárka Holubcová. No a my tady máme ale vzácnou návštěvu z Crazy Show. Martin Hranáč, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A taky Štěpánka Šmídová, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím vás, pojďme si vysvětlit, co je to vlastně Crazy Show. Pakliže je tady někdo a může se stát, kdo by vás třeba neznal, nebo znal vás jenom okrajově, třeba ze sociálních sítí. Co jste zač? Co děláte na Crazy Show?
1: Co děláme? My myslím si, že šíříme po republice takové poselství. Poselství o tom, že v životě můžete být na dně a přesto z toho dna můžete vstát. To je takové poselství této show.
0: Takže nějaká motivační řeč? Jako, nebo?
1: Takhle, no, já bych chtěl říct, že ta show má hlavně jako
2: pobavit lidi.
1: Ale především má taky lidem ukázat, že občas třeba i jako to období nemusí být úplně nejlepší, ale je důležitý věřit v to, že se to všechno může zlepšit.
0: Je to něco jako divadlo? Je to, má to scénář?
1: Je to interaktivní divadelní sitcom. Ano. Má to scénář, no.
0: Jak vás to napadlo? Většinou se jezdí s nějakým, jako bych předpokládal, stand-upem.
1: Jo, protože Štěpánka byla ožralá na Vánoce a přišla za mnou.
0: Pěkně.
2: A bohužel má pravdu, jo.
1: No, ale chlastá, ale tak jsme ve Zlíně, ne? Co?
0: Jo, tady kalí všichni, no.
1: No, jasně, no. Takže prostě přišla, bejt, tak to řekni ty.
2: No, my na to do dneška vzpomínáme, já jsem teda Martina oháněla dlouho, ale do dneška vzpomínáme, jak už odcházíte, my máme vždycky takový vánoční večírek, odchází a já ještě opravdu v těch dveřích mu říkám, Martine, rozmysle si to.
1: Ne, ty si říkám, Martine,
2: on se opravdu bránil, on to strašně by nechtěl. Já jsem řekla, pojď, zkusíme.
1: Protože jsem si nevěřila, mám komplexy, já jsem jako zakomplexovaný. Já jakoby nevěřím tomu, že můžu vlastně něco jako vytvořit.
0: No. A přerodilo se to v něco neskutečného, co je neuvěřitelně pořád vyprodané.
1: Ano, je to, máme ohromnou radost.
2: My ani nevíme, co se to okolo nás děje.
1: Už to vidělo 130 tisíc lidí a musím teda říct, že tenhle ten sál, kongresový sál ve Zlíně, jsme vyprodali už 3x. A za to jsem hrozně vděčný, protože je úplně nádherný cítit tu energii těch fanoušků tady ve Zlíně, že prostě přijdou.
0: Yes.
1: Víš?
0: Kolik z toho, co tam zazní, ať jsou to různé story ze života, nebo do jaké míry je to divadlo, které je předem připravené, myšleno jako vymyšlené, ano. A do které míry je to realita?
1: Bohužel.
2: Já bych řekla 99% je pravda.
0: Je to pravda?
1: Bohužel je to všechno
2: naštěstí
1: pravda. Ale já se nestydím.
2: Je to autentický.
0: Musím se zeptat, vy se tím živíte?
1: Já jsem dělal v gastru a teď jsem si od toho gastra dal chvíličku právě pauzu a teď to vlastně já mám jako full time.

0: tu Crazy Show.
1: Ty jako číšník jsi byl jako pro mě nejznámější jako číšník na sociálních sítích. Nechybí ti to?
0: Chybí mi to. Bohužel mi chybí ty kalby v práci a prostě chybí mi mě hrozně chybí takovej ten, taková ta atmosféra na té kuchyni, kdy jsem prostě přišel do té kuchyně a ten kuchař mě zjebal a prostě to zjebal, říkal
1: jo,
0: mi,
1: jo? Jo, jasně.
0: Oj, když byly časy, kdy. Ale to je zase na jiný povídání, že?
1: No. Tak jsme se dozvěděli víc, než jsme chtěli. Nicméně, poznávají tě hosté, ať už po restauracích nebo kdekoliv na ulici. Stává se, že tě standardně zastavují?
0: Jo, musím říct, že dokonce jsem hrozně rád za to, že když se Štěpánkou přijdeme někam do restaurace, tak nás všichni ty číšníci znají. Což je skvělý, protože vím, že mám ten nejlepší servis. Víš?
1: To je hezký. No. To je pravda vlastně. Nejhorší obsluhovat někoho z oboru, že jo? To víme asi všichni. No a poslední ještě, co se týká té Crazy Show. Já se musím zeptat, jak často se stane, že tam něco kiksne, vypadne, že ty třeba řekneš něco, co Štěpánku může překvapit, že ona bude zaskočená, nebo...
0: Takhle, Štěpánka už se naučila věc Štěpy, že já tam vlastně všechno propálím na ní. Jo, jakože vlastně ve své podstatě všechny ty tajemství, které jsme se Štěpánkou měli, tak já to tam vždycky hodím. Venku, no. Ty jsou venku.
2: Taky když se mi něco stane, tak já už mu nic neříkám. Protože on je schopný to opravdu na té stage říct.
0: Jako. No, tak protože si lidi koupili vstupenku, protože si zaplatili ten lístek. Oni chtějí vidět show, rozumíš? No jasně.
1: Je nějaké tajemství, které...
0: Prodám vlastní segru za show.
1: Prodejný, to je hezké. Je nějaké tajemství, které nezaznělo ještě? Máte něco,
2: určitě,
1: kde je ta hranice, že si řeknete, tady už prostě to nebudu říkat, to už je moc?
0: Takhle, tam...
2: Co já vím, tak už hodně věcí by bylo moc.
0: Tak my jsme byli hrozně rádi, že jste nás pozvali a... Ne, je tam spoustu věcí, které ještě třeba jako jsem neřekl.
1: Mm-hmm. Takže ještě to má šanci jako eskalovat.
0: Protože se za to stydím ještě, ale má to ještě takovou možnost tý eskalace. No.
1: Tady na Hit Radio Zlínce bavíme o Crazy Show s Martinem Hranášem a Štěpánkou Šmídovou. Za chvilku budeme pokračovat.

0: Tady je Rádio Zlín, tak jako odpolední show, s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. No a ještě jednou připomenu tady naši vzácnou dneska VIP návštěvu z Crazy Show, Martin Hranáč, ještě jednou dobré odpoledne.
1: Hey, dobré odpoledne, Zlín.
0: A taky Štěpán Kašmírová, dobré odpoledne.
2: Hezký den.
0: Vy jste ve velké uvozovkách jako soubor Crazy Show, kde jste byli teďka poslední dva dny, to musíme říct, že jste tady měli dvě představení.
2: Ano, jedno ve Zlíně a jedno v Otrokovicích.
1: Ano.
0: Bylo vyprodáno. Ale po třetí, jak...
2: Ve Zlíně po třetí.
0: Jak si to vysvětlujete, jako co je ten patent toho úspěchu?
1: Můj táta vždycky říkal, že blbci mají štěstí, takže... myslím si, že to je ten faktor toho, ale já si myslím, že ty... já jsem hrozně rád za lidi, kteří jsou, nebo mý fanoušci, jsou tak skvělí, že oni na tu Crazy Show jdou třeba i po několikátý, jo? Takže se mi někdy stává, že lidi na to jdou po třetí, po čtvrtý, jo? Takže možná asi proto.
2: A určitě ty informace podle mě se předávají,
1: jo,
2: jaké
1: jako
2: to je.
1: Jo.
2: A já musím říct, že třeba na začátku chodili sami ženský.
0: Jo.
2: A teď?
1: No, teď chodí tak 40% mužů.
2: Chodí i chlapy a chodí i sami chlapy. Jo, nejdou třeba jenom s tou ženskou, takže to nás taky jako překvapilo.
1: To jdou na tebe štěpy, protože ty hraješ bez podprsenky přece, ne?
0: To je hezké. Kdybych šel dvakrát za sebou, vy jste byli Otrokovice a Zlín, když bych šel na obě představení, byly jiná? Nebo dostanu totožný zážitek, ale budu se prostě pořád bavit?
1: Ta kostra je pořád jakoby stejná. Každopádně jakoby my se Štěpánkou hrozně rádi improvizujeme. To znamená, že já vždycky, když si někoho vyhlídnu v tom hledišti, tak já se potom na toho člověka zaměřím a myslím si, že kvůli tomu tam ty lidi chodí.
2: Ne, vždycky je tam nějaká improvizace navíc.
0: Jo, stalo se někdy, že jste někoho naštvali? Nebo urazili? Já myslím, že všichni asi víc, s čím můžou počítat, když tam jdou, ale představa, že sedím v přední řadě, teď nevím, o co jde a najednou se na mě Martin Hranáč zaměří, takže si dělá srandu, tak já bych to snesl.
1: Je to někdy moc komplikovaný pro ty chlapy, kteří tam přijdou z donucení.
2: No.
1: Když se na ně zaměřím, ale jinak je to v pohodě.
0: Show je doporučená, co jsem se dozvěděl, až od 15 let.
1: Ano.
0: Můžete možná posluchačům, kteří to neznají, říct proč?
2: Protože je to sprostý.
0: Je to sprostý.
2: A je to podle mě hodně sprostý.
1: No, je to hodně vulgární, no, je to jako, ne, není to ani takhle, každý ten vulgarismus, který tam je, tak je tam hlavně k tomu, aby úplně jako docílil toho efektu, aby to vypointoval, jo. Nestojí to, žádný ten vulgarismus nestojí primárně na tom, aby jsem byl vulgární, jo, vždycky tam ten vulgarismus má to svoje místo.
2: Jsou to i příběhy podle mě, který...
1: Hlavně jsou to příběhy jako podle pravdy,
2: ani nepochopí.
1: No.
0: Ale je to lidské, já bych to pojmenoval prostě, že to je lidské, že je to spousta věcí, které se neúplně může stát jako nám, ale že to je ze života. Ještě si musím zeptat, kdybyste měli člověk, který třeba teďka váhá, protože viděl jsem, že jsou předprodej lístky na příští sezónu na 2027, kdybych já se rozhodoval, jestli mám jít, co byste mi řekli?
1: Pojď.
0: Já půjdu.
1: Ne, ale já ti řeknu, pojď, protože to je nejlíp utracených 598 korun. Ne, ale opravdu, lidi mi občas píšou, že celý 2 hodiny prosmáli. A to je pro nás se Štěpánkou vlastně ta nejlepší recenze. Takže pokud někdo má třeba fakt jako nějaký stavy, že prostě jako se říká, Ježíš Maria, teď mám nějaký depky a tak dále, přijď, uvidíš, že to fakt jako můžem spolu nějakým způsobem napravit. Byť Štěpy, ty taky stojíš, nic neříkáš.
2: A teď já se snažím, a ty mi pořád skáčeš do řeči.
1: Něco říkají, máme rádio tady,
2: snažím,
1: tak mluv.
2: No tak já mluvím, no.
1: No a mluvíš a nic neříkáš, no.
2: Největší pochvalou bývá, když někdo přijde a nechtěl tam jít, jo. Jako nám třeba říkala i vaše kolegyně, a pak jsou ty lidi nadšený a řeknou nám to tam, tak to je jako...
0: Kolegyně se těšila, vzala přesně partnera s tím, že on jako, nevím, jestli tam chci, a odcházel prý absolutně nadšený.
1: Yes, děkujeme.
0: Fenomenální prý to bylo.
1: Kam ty přijdeš na nás?
0: Teď máte vyprodané.
2: No ale my jsme tady 12. dubna, 27.
1: Přijdeš?
0: 12. já si to poznačím, a já bych přišel.
1: No, označ si to.
0: Já se musím přiznat.
2: My si to budeme pamatovat a my si to zkontrolujeme na místě.
0: Já to řeknu fakt jako upřímně, já bych hrozně rád šel. Já jsem vůbec nevěděl, že tady jste. Mě to řekla včera, Monča mi volala večer a říkala, oni tady jsou. Já jsem říkal, já vůbec nevím, že tu jsou. Ale kdybych to věděl a ke mně se to prostě nedostalo, tak abych šel.
1: No tak jsi zvaný.
0: Tak já
1: tak skvělý.
0: A kam pokračujete teďka odsud?
2: Odsud jedeme do Uherského Ostroha, ale vystoupení máme dneska Veselí nad Moravou.
1: Máme to hodně, ještě nás čeká 50 show.
0: Jaké to je být furt na cestách?
1: Mě to baví a Štěpánku to taky baví.
2: No, nejvíc nás balí vždycky zbalit ten kufr. který dneska už pomalu nešel zapnout, jo, protože už to nerovná.
1: Štěpánku nejvíc baví zbalit nějaký ty chlapy na těch hotelích, večtě ty to řekni, hele, my jsme byli na, ve Vyškově, na tý, tam je ta vojenská, ta, jak se to říká, no, říkám, Štěpi, pojď, užijem si tak Rolling Stones, rozumíš, víš, Štěpi, pamatuješ, to byla kalba, viď, jak si u tebe zapomněl ten samopal, ty tak.
0: Tak, finále se pravděpodobně dozvíme na Crazy Show, poslední, ta nejdůležitější praktická, kde koupím lístky, nebo kde vás můžu sledovat.
1: Koupíte je, tak Štěpi, řekni to. Koupíte je na SMS tiketu.
2: Ano, a sledovat můžete na martinhranac.com.
0: A já vám za to děkuju, za váš čas.
2: A samozřejmě na Instagramu, na Facebooku a tak.
0: Jasně.
1: No my vám děkujeme za pozvání, děkujeme. Bylo to fakt skvělý s váma. Jste boží rádio.
0: Děkujeme.
1: Poslouchejte
0: pěkně.
1: Zlín.
0: Byli tady
2: na Crazy Show.
0: Přesně tak, říkali z Crazy Show Martin Hranáš, Štěpánka Šmídová. Mějte se hezky, ahojte.
1: Ahoj, ahoj.
3: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi nikdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlín.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Nákupy a zábava. Centrum, kde se vyhrává.
9: To je nákupní centrum Čepkov.
8: Sortiment všeho druhu.
10: Restaurace. Kavárna.
8: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
9: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
11: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco. Oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Zvířátka, lamičky známe všichni, neboli lamy. To známe všichni, víme, jak to vypadá. Pravděpodobně ze zoologické zahrady nejčastěji, možná někdo z televize. Nicméně, my vás za nimi vezmeme nejen úplně gratis ze soutěže Hlavou proti zlínu, tady od Plní show, ale zároveň dostanete rodinné vstupné na procházku s nimi. Se na ně budete moct třeba i šáhnout.
2: Jasně, to normálně vezmeš na vodítko a jdeš prostě. Pro děti naprosto dokonale, já myslím, že i pro nás dospělé je to fajn zážitek jako.
1: Já jsem například kdysi jedno venčil činčilu, jestli znáte.
2: Ty jo, to je dobrý, já kočku a nechtěla.
1: To je, to ne, ona nebo ty.
2: No, obě jsme nechtěli. No,
1: Kamila na drátě, Kamčo, dobré odpo.
3: Dobré odpoledne.
1: Tak prosím tě, pro tebe tady máme tři jednoduché otázky na téma lamy. Samozřejmě ke každé disky tři možné odpovědi. Stačí za tebe jenom zakroužkovat tu, která si myslí, že je správná. Pak už rodinné vstupné na procházku s lamičkama bude tvé.
2: Počkej, mám ale zásadní otázku. Kami, prosím tě, co nejdivnějšího si kdy venčila ty? S čím jsi byla na procházce nejdivnějším?
3: No, my jsme dokonce lamy teda venčili.
2: Ale?
3: Dcera miluje zvířata obecně, lamy speciálně, takže my jsme si u jedné paní právě, která poskytuje tyto služby, to i, už i zaplatili, teda my už jsme chcete. I venčili lamy.
2: Tak teďka máte další šanci odhit Rádia Zlín zadarmo, tak to je fajn, to je fajn.
3: Dcera nadšená, úžasné.
1: Tak jo, milé děvčata, jdeme na to. Otázka první. Jak vysoká může být lama? Za A 50 cm. Za B 150 cm, anebo za C až 350 cm.
3: Tak za C.
2: To už je moc, není?
3: To je moc, ale 150 mi přijde.
2: To už je žirafa potom,
3: ne? Ale 150, no to je 150? Jako dost nereálně zní, ale 150 jako to mi přijde zase, oni jsou velké, to je
2: já si taky myslím, že 150 je zase málo. Pavle, co jsi to tam nachystal?
3: 150 je málo, ale dobře, B, tak B.
2: Já nevím.
3: Přijde mi to málo.
1: Já to pro jistotu ověřím, kolik dodů stála má. Dobře, tak 180, no tak dobře.
2: No dobře,
1: ale,
2: tak
1: ale,
2: jo, takže jo. Záleží jak která, dobře.
1: Jo, já jsem psal 150, no tak dobře, to ti uděláme chybu, prostě jdeme dál. Dvojka, co speciálního lama umí udělat? Za A kopat, za B tleskat, anebo za C plivat?
2: Jo.
3: Za C plivat.
2: Jasně, prosím tě, kam já tebe poplivali, když jste tam byli minule, nebo ne?
3: Nepoplivali, ne? Ale mluvili jsme o tom,
2: jo,
3: že
2: jo, jasně, potvůrky, skvělý.
1: Mě zatím poplivala jenom Šárka, když prská.
2: Jo, jo.
1: A třetí otázka, jak se jmenuje mládě od lamy? Za A lamátko, za B lamítko, anebo za C krya?
2: Co? Malá lama prostě, no. Ne?
3: To nevím. Lamátko
1: to není, který se tomu říká?
3: A Cčko.
1: Správně!
2: To jsem teda v životě neslyšela. A lomítko to není, jo? Lomítko, ne, jo?
1: Lomítko, můžeme tomu ale říkat, série, já bych to uznal všechno, protože to je jedno. Prostě je to malé roztomilé, máme to rádi.
2: Přesně tak.
3: Tak to nám tam neříkali, to Cčko, teda no.
2: Vidíš to, tak se na to zeptáš teďka na té další procházce, kterou jsi vyhrála, tak to je hezký.
1: Tak jo, rodinné vstupné je jasné, tak bude to rodina, nebo to bude nějaká parta kamarádů, kamarádek?
3: No uvidíme, koho vezmeme sebou.
2: Kdo
3: no,
2: se bude, chovat hezky k tobě, tak toho vezmeš, to je jasný.
1: Ano, přesně, musí přijít do práce, mávat lístkama a říkat, dívej, co mám.
2: No, jo, kdo mi donese kafe? No. Jo, jo.
1: Přesně, užij si to moc. Ahoj.
3: Určitě, ahoj. Ahoj.
0: Vzpomněte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: Já tady mám na Hitradio Zlín jednu jako tvrdou reklamaci pro všechny reportéry, žurnalisty, co píšete články. A ty si nepatříš mezi ně.
1: No,
0: prosím vás, pěkně, přestaňte mi jako dělat zle v životě. Já si vždycky otevřu nějaký web a úplně mě vyjede jako tlak. A ne z toho, co se děje, věci, to je jako druhá věc, ale z toho, jak to někdy je napsané. Tak schválně, jo.
1: Jo, jakože myslíš jako titulky, klikací jo. Titulky tě vadí, jo.
0: Dneska ráno, jo, no. Vstanu, kafíčko, dobré, asi 7 pade, sednu prostě po počítači a čtu. V Tlumačově najel autobus do davu lidí. Ve mně normálně, já jsem si úplně řekl, pane bože, něco se tu děje. A tam, a hned za tím, naštěstí šlo jen o cvičení.
1: No však ti to no, tam vysvětlili, Pavle, no a tak všechno dobrý. Víš co, zase musíš to brát tak, oni potřebují zpropagovat práci policistů, hasičů a záchranářů, abys viděl, že jako se cvičí na tyto situace, takže tímhle tě k tomu přilákali, něco, chápeš?
0: Já bych vám k tomu řekl víc, ale just jsem na to neklikl, takže nevím.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám baru povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Šéfe, došel matroš.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
12: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
17: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: pomaličku, ale jistě se nám nachyluje 15. hodina ke konci, přijde velmi oblíbená 16. hodina, kterou se všichni těšíme, tady odpolední
1: show. Tak ty máš jako radši 16. než 15. jo? Proč, jako?
0: Protože pro nás odpolední show to znamená, že už jsme jako se blížíme k půlce.
1: Že už jsme rozjetí, zahřátí, jasně. Že to je jako druhá třetina v hokeji vlastně, ty jo. Jo, to ti není blízký, no, chápu. Ne, no, dobře, víš, to já tě potěším jinak, Pavle, jo.
0: Počkej, hokej prosím se nehraje na puky? No to je
1: no. Na puky, ano, na puky se hraje, to je pravda. Prosím tě, ve zprávách tě potěším, ty tak nenávidíš to babí léto, že? Ty jsi rád, že končí zítra, že?
0: Jo!
1: No jo!

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Vsetínská ve Valašském Meziříčí, tady máme nehodu dvou osobních aut, naštěstí teda bez zranění. No, kdyby si bylo něco nového, tak 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Babí léto nám končí, ještě zítra bude u nás na východě Moravy přes 20 stupňů, večer už ale přijde studená fronta a déšť. Od pátku nás čekají denní maxima jenom lehce nad 10 stupni. Firma Cream dál vybírá firmu, která bude odvážet suť po vyhořelé budově 34 ve Světu. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firm. Cream teď otevře druhé kolo. Výsledek by mohl být známý na konci příštího týdne. Stavební úřad už dřív nařídil, že suť musí zmizet do 15. prosince. Nejvyšší povolená cena nafty zítra opět klesne, a to o 74 haléřů. Za litr tak dáme maximálně 47 korun a 23 haléřů. U benzínu se cenový strop nemění, bude stát nejvýš 46,07. Ministerstvo financí zároveň provozovatele benzínek vyzvalo, aby se snažili udržovat ceny pod nařízenými stropy. Hokejisté z Zlína se dnes zkusí odrazit ode dna. Po sérii proher dnes v 11. kole přivítají Kolín a vstupné je symbolicky jenom 11 korun. Pernamentkáři zase dostanou občerstvení zdarma. Úvodní boli padne na zlínském zimáku v 17.30. Vsetín si 11. kolo zahraje až v sobotu, kdy doma hostí Chomutov. Aktuálně máme na východě Moravy větrno a oblačno až polojasno. Teploty 21 až 24. V noci bude skoro jasno a nejnižší teploty čekejme nad ránem kolem 12.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
13: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
14: Ale, co vy tady? Co tady s náma děláte tak sami?
15: No. Ale my jsme rádi, že jste tady.
14: No my jsme rádi. Co vy tak sympaticky postáváte u baru, já vás
15: já
14: vidím.
15: Já se tam usmíváte.
14: Prosím vás, milí rodiče, mám na vás otázku, už jste kupovali pravítka?
15: Pravítko s ryskou, ano, mám koupeno od tohoto týdne, dcera už má ve škole, ano.
14: Já si myslím, že v Šarovech mají všichni úplně jedno. Značně,
15: ano, přátelé, my jsme právě zjistili, že oni to mají ve znaku. Fakt mají ve znaku pravítko s ryskou, na to se podívejte. Šarovi, vy jste skvělí.
14: Máte doma vlajky.

0: Tady pro vás odpolední show na Hitradio Zlín, Pavel Sacek, Šárka Holubcová. No a volby se nám blíží. Už tento pátek a sobotu to odstartuje a pojede. V sobotu večer budeme mít jasno. Letos jsem se dozvěděl, že můžeme k volbám s telefonem. To je důležitý, že vlastně nepotřebujeme doklady, že pokud máme e-doklad.
1: No teď jsem to chtěl říct, musíš v tom telefonu mít tu tak elektronickou občanku. Pokud je tam nemáš, tak s ním nechoď. Jako. A nebo přijď a řekni, já ho mám vybitý zrovna, ale mám to tam.
0: Přesně.
1: Tak si neodvolíš.
0: A oni řeknou, tak děkujeme. Tak děkujeme jo, za informaci.
1: Tak tamhle jsou dveře, my je taky máme, podívejte.
0: A zavřít za sebou. Rychle, díky. No tak prosím vás, jediná věc, pokud se odhodláte vyrazit bez občanky, ale právě s tím e-dokladem, nechte si to aktualizovat, to je důležité si připomenout,
1: to je dobrý.
0: Aby náhodou to tam na vás nevyskočilo. No a teď přijde ta důležitá otázka na vás. Podle čeho volíte? Mě to zajímá. Mě zajímá, jako jestli máte nějaké parametry, koho volit? Jestli třeba podle toho, jak vám je sympatický, jak vypadá jako chlap, žena, nebo jestli podle toho, co slibuje,
1: jasně. A nikdy nesplní, teda možná to někdy splní.
0: Nebo ale, jestli třeba podle kamarádů, nebo víš, jako, čím se necháváte vlastně jasně, rádi
1: ovlivnit. Sociální bublina si hodně ovlivňuje.
0: Tak necháme na vás teďka, jo, ještě se k tomu nebudeme sami vyjadřovat, 601 13 13 05,

0: My jsme se před malou chviličkou tady na Hitradio Zín také ptali, podle čeho volíte, co vám vlastně hraje na notu, když chcete někoho zvolit, jestli to jsou nějaké sympatie vůči jako fyzické podobě toho člověka, nebo jestli podle toho, co říká a podobně.
1: Fakt, počkej, fakt někdo volí podle toho, jak jako vypadá ten člověk, jo?
0: Já jsem tak volil 18.
1: Počkej, vážně?
0: Jo.
1: Ne.
0: No,
1: Pavle.
0: Jsem se vždycky podíval, říkám, a ten je sympatiák, ale dívej se.
1: Pak
0: nejhorší bylo, že zpětně dneska, když vím, co jsem volil, si říkám, panebože,
1: no,
0: Jitka. Jo. Volím hlavně podle toho, co volí manžel. Ten to sleduje, ten mi předá info, o koho jde, a já jdu pak taky stejně. No, tak
1: jo,
0: chápu,
1: to je fajn,
0: že to
1: no,
0: tak jako to většinou.
1: Dělá to tak spousta lidí, no.
0: Jo.
1: Já to teda nechápu, ale jo, dobře.
0: Já volím jenom podle toho, co ty řekneš, jo.
1: Já, výborně.
0: Tomáš, no hlavně myslím na to, abychom se měli dobře všichni a nejenom nějaká skupina lidí. Takže často nevolím tak, abych já profitoval, ale aby to bylo dobře pro všechny.
1: Wow, hezky.
0: To je hezký.
1: Myslí na všechny, ne takové to po nás potopat, to je sympatické, to má
0: no,
1: dobrý.
0: A teďka přesně naopak, Andy. Tak jak maminka moje volíme tak, aby dobře bylo. Snažíme se vybírat podle toho, co nám pak bude vyhovovat, ale je pravda, že už jsme se několikrát spálili. Jako asi všichni.
1: Asi tak. Kdo se nespálil s politikou, jo. Že jo? No.
0: Hele, já vám puchej jdu,

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
7: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
8: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: dneska NZ-ko, nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. A mám tu otázku, slyšíte to taky?
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Já normálně slyším, jak se na mě díváš.
2: Jo, to slyším. Je to tak a slyšíš i to, že ty se díváš na mě?
0: Slyším.
2: No protože fakt, přátelé, člověk může slyšet vlastní oči. Ano, každý z vás může slyšet vlastní oči a ne, nespadla jsem nikam na hlavu. Opravdu, v tichu, když sedíme, tak můžeme slyšet takový jemný zvuk, prostě jak se nám ty oči hýbou. Což mi přijde úplně nechutný, teda doufám, že to nikdy neuslyším.
0: Já to slyším a dělá to, vrní to, to má...
2: Dělá to...
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: nejstrašidelnější místa Zlínského
1: kraje. Tak jedna z nejstrašidelnějších míst Zlínského kraje je moje peněženka.
2: Jo no, úřad práce je taky strašidelný.
1: Taky. Víš, proč nemůžeš nikdy urazit člověka, co přijde na pracák?
2: No.
1: Protože je zvyklý na dávky.
2: Nadávky, aha.
1: Tak jo. Tak
2: dobře, to bylo fakt vtipný. Tak tohle bylo taky strašidelný, pojďme dál.
1: Strašidelný je můj humor, ale vy vybíráte nejstrašidelnější tomto týdnu hrady a zámky z Zlínského kraje.
2: Viděla jsem, že nám psali někteří posluchači Hrad Lukov a tam je prej, prosím tě, a to já jsem teda se přiznám nevěděla, jo. A přesně proto potřebujem vás, přátelé, abyste nám psali tady ty tipy, protože na Hradě Lukov je prý nějaký šílený strašidelný pes se žhnoucíma očima. On tam prej
1: jako
2: hlídá
1: pes basketbalský.
2: Ne, on tam hlídá prej poklady, které jsou tam zazděný, a když tam přijdeš ty poklady hledat, tak on tě prostě nevím, asi roztrhá. Tak rozsápe.
1: Hele, nechci si udělat výlet?
2: Ty můj poklade.

0: lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
10: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
17: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
18: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.
19: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Opět si tady v odpolední show na Hit Radio Zlín dokazujeme, jak čeština je nádherná, protože jsou hned tři významy, když řeknete slovo panorama.
1: Cože?
0: Tři nádherné výrazy.
1: Počkej, mě napadá zlínské koupaliště teda?
0: Ne.
1: Ne? Dobře.
0: A tak čtyři, dobře. Tak první je, že buď to, vlastně jo, první je, že buď to se díváš na ráno.
1: Jasně, prostě
0: na
1: výhled.
0: Českou televizi a tam jsou ty panorama, víš?
1: Aha, dobře.
0: Říkáš, to jsou krásné.
1: Jo, ale to se jmenuje podle toho, že se díváš na ty výhledy.
0: Jasně.
1: Podle,
0: druhá možnost, no, že vidíš krásnou ženu, že říkáš, to jsou panoramata.
1: Jo, takhle.
0: A to jsou hned dvě panoramata nádherné. No, a nebo třetí máš ty teďka ve zprávách.
1: Prosím tě, tak já nevím, ale v Kroměříži možná jsou i ženská panoramata hezká, jako o tom vůbec nepochybuju, jo? Ale kroměřížská panoramata budeme řešit za chvilku ve zprávách.
0: Na to se těším, normálně.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nesu dobrou zprávu, takhle na podvečer už nevidím žádné komplikace. Tak snad se nám pojede bez problému, ať už jedete z nákupu či z práce. 601 13 13 05 náš WhatsApp, kdyby se to změnilo.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Ne. Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Plánované větrné elektrárny u Kojetína nebudou mít vliv na výhledy z kroměřížského zámku a zahrad a nenaruší ani panorama Kroměříže s charakteristickými věžemi kostelů. Tak zní alespoň verdikt expertů. Vliv elektráren na Kroměříž nechalo podrobně prověřit Ministerstvo kultury. Větrníky mají být u Kojetína 3, každý vysoký až 230 metrů. Vzniklo proti nim několik petic. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, nám řekne mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
8: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledků voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
7: V 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. Světová zdravotnická organizace žádá od ruských úřadů informace o moru. Podle médií se totiž v Ústavu pro boj proti moru na Sibiři nakazil další zaměstnanec. Tamní laborantka nedávno zemřela a podle médií šlo o plicní mor. Ruské úřady to ale popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Hokejisté z Zlína se dnes zkusí odrazit ode dna. Po sérii proher dnes v 11. kole přivítají Kolín a vstupné je symbolicky jenom 11 korun. Pernamentkáři zase dostanou občerstvení zdarma. Úvodní voli padne na zlínském zimáku v 17.30. Vsetín si 11. kolo zahraje až v sobotu, kdy doma hostí Chomutov. K večeru by se mělo na východě Moravy postupně vyjasňovat. Nejnižší teploty nám zítra nad ránem klesnou zhruba ke 12 stupňům. Zítřek má být poslední den babího léta. Bude slunečno, s teplotami až 24 stupňů. Už odpoledne ale začne přibývat mraků a večer dorazí ochlazení a déšť.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
6: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: Já ještě nejdu domů.
10: Já jsem teďka zívla, ale teď mě určitě mě to teď probere, já se nebojím.
0: Jednoznačně 60 minut odpolední show ještě před námi, tak si to řádně užijeme. A já jsem si řekl, že jsem furt tak pozitivní, jsem furt tak jako dobře naladění.
10: No.
0: Co takhle si postěžovat?
10: Ještě pojďme to jsme si... tady dlouho nepojďme pojďme a jsme Češi, musíme se stěžovat. Pojďme na to.
0: A je jedno na co, něco přesně. Si najde.
10: Ponožky v sandálech, hruza.

0: Tady s vámi odpolední show na Hitrádiu Zín. Pavleca Sekšárka Holubcová. Zrovna teďka na konci prázdnin jsem teda jako jel autem z Malenovic na Kvítkovice a tam vlastně směrem na Napajedla a podobně. A projížděl jsem přes ty Kvítkovice a říkal jsem si, protože mimochodem já jsem vášnivý cyklista do jisté míry.
1: Do jisté míry, ano. Dvakrát ročně jede na kole, je to vášnivý cyklista. Ale
0: přesně, ale
1: hodně si to užije, když jede, to je fakt.
0: Jo. Když jedu, tak jdu vášnivě, víš, jako proto vášnivý. Říkal, to je paráda, člověče. No tak ne, mě napadlo, že jsem jel jako vlastně zadem přes starou Malinovskou. Říkal jsem si, to je hrozně, hrozně pěkná cesta jako na kole. A pak jsem si řekl, tady vlastně jako já nebudu tady drandit pro boha, když tam není cyklostezka. A chyba!
1: A ona už tam je, že?
0: Ona už tam bude.
1: A je, ale celá, ne, není ještě.
0: Ne, ještě
1: jako,
0: není celá.
1: To bude jenom kousíček takový malinký úplně. Jako, je tam vlastně, fakt tipný, jako 3 metry, víš, nebo
0: no, pod D55 už je jako vedená. Ale je to i pro pěší, tak je to hezké a bude napojení pak i na Malenovic. Tak já jsem se chtěl pochlubit, že to je vlastně jako hrozně hezké.
1: A víš o tom, že jako cyklostezku Soutrokovic do Malenovic už máš.
0: Ale to je dole.
1: To je daleko od tvého sídliště, chápu, no, jasně.
0: Asi 100 metrů to nechcu. Jako.

0: jsem sliboval. Na Hit Radio zím odpolední show. Já si jdu stěžovat. My to, a to máme rádi.
1: To víš, jo.
0: Jako všichni si, hej, pojďme si říct. Všichni si rádi někdy prostě postěžujeme.
1: A někdy si rád postěžuješ na člověka, co si hodně stěžuje, že? To je taky dobrý. A
0: to je nejlepší si stěžovat.
1: To je hrozně, jak ten kolega si furt stěžuje.
0: Jo, přesně. Tak prosím vás, já si jdu postěžovat na křižovatky ve Zlíně.
1: Jej, dá to, to je, no to je velká studnice stížností, tak pojď.
0: Ale moje stížnost směřuje na to, že se říkalo, že na podzim se to spustí.
1: Tak až od ledna, prosím.
0: No.
1: No, jo, no. Tak... To tak. Je jediná stížnost, kterou máš, takhle no, v pohodě.
0: Ještě. Všechno. Ne, ale tak napadlo mě ho rozvést, takže bych do někoho třeba rýpnul, třeba nevím, já nevím koho jak urazit, já už nevím, já jsem tak šťastný, že...
1: že je konečně hotovo.
2: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běháme nás po zádech. Hit Radio Zlín celý říjen hledá nejstrašidelnější místa zlínského kraje. Pošlete nám svůj tip na hitradiozlin.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa zlínského kraje na Hit Radio Zlín. Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: a zeď. Tweet, tweet!
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
3: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: rychlý mrk do kalendáře i odpolední show. Tak je středa 7. října. Co je zase?
1: Jaký mrk? Zase mrk, co to je rychlý mrk?
0: Protože kuk mi přišel blbé.
1: A jako se... mrk je vždycky rychlý, ne? Jako děláš pomalý mrk, ukáž jako...
0: To bolí, to už já nebudu.
1: Dobře.
0: Dneska jsme tady měli crazy show místo odpolední, protože dorazil Martin Hranáč se Štěpánkou Šmídovou, kteří právě mají tu crazy show, která je většinou pravidelně absolutně beznadějně vyprodána. Jenom musím říct, že teda oni měli zastávku v kongresovém centru ve Zlíně, měli zastávku v Otrokovicích, teď jedou zase na Moravu dál.
1: Uherský Ostroh, prosím tě, budou mít. No, ale tam už je taky vyprodané.
0: Taky vyprodané. Já k tomu mám jednu poznámku.
1: No.
0: Že jsem se díval, jako kdy vystupují, nebo co mají. A na rok 2027 všechny vystoupení zatím mají jako volné lístky.
1: Počkej, a já nevím, co bude za 14 dnů, jak mám vědět, co bude v roce 2027.
0: Nestěžuj si, kup to.
1: Dobře.
0: Jdeme, nazdár.
1: Okej. Okay.

0: ti dám. Opět se nám opakuje historie, kdy Češi ve světě dělají vítr, prosím vás, pěkně. Odpolední show, a teď pochopíte, jak geniálně jsem to spojil.
1: Přátelé, já vím, o čem chcem mluvit, a tohle bylo fakt jako famózní obrat, jako Češi dělají vítr.
0: No, fenomenální, jako, a toho Oscara za moderaci si potom převezmu. Česká rally vyrazila do světa, Jadranské moře v Chorvatsku totiž hostí české námořní rally. Tak. Koná se tam 30. ročník mistrovství České republiky v námořním jachtingu.
1: Tak, takže jsme u jachty, konečně jsme se k ní dostali, tím pádem Češi dělají vítr, to je funny.
0: To je, že jo?
1: No, jako kež by to šlo si na jachtě udělat vítr, jako to myslím, že každý, kdo aspoň jednou na jachtě byl a zjistil, že když nefouká, tak prostě nic neděláš.
0: No,
1: tak prostě.
0: Počkej, a když je 30. ročník, co dělají, když nefouká?
1: Což nevím, asi zapneš motor, otevřeš pivo a dobrý, no.
0: Tak počkáme ty 3 dny, no.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
18: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
19: Já jsem nevinnej.
0: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
18: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
10: Paka, Benka.
18: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
18: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.

0: A ještě předtím, než se s vámi tady na Hit Radio z Dopolední show teda pro dnešek rozloučíme, tak pro vás máme takovou jako poznatek. A můžete si to teďka vyzkoušet sami doma, na telefonech, na počítačích. Já nevím, co vám vyskočí, ale když Šárka Holubcová napíše do prohlížeče, jak to psala?
1: Počkej, jak se?
0: Jak se?
1: Takže
0: tak mě vyskočí, jak se sestavuje obědové menu.
1: A mě vyskočí, jak se zbavit tuku na břiše? Počkej, proč jako?
0: Ti Google něco chce říct možná?
1: Hej, ale.
0: No. A nebo ti tam vyskočilo, jak se nám to může stát?
1: Ano, a to je prý nějaký film.
0: Aha.
1: A jak se přihlásit na úřad práce? Hej, já se začínám bát. Já už se dál nedívám radši.
0: Tady někdo ví víc než my, ale. Come on.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Hustší provoz máme ještě v centru Zlína pod Kongresákem a dále až k Městskému divadlu. A štosuje se to taky u křižovatky na konci Zlína na Frišták, hlavně ze směru od Kostelce. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
3: To je nákupní centrum Čepkov.
2: Sortiment všeho druhu.
4: Restaurace, kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
5: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
6: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září to tak vidělo 42% lidí, v roce 2020 to bylo pouze 35%. Zároveň ubylo těch, kteří horní komoru parlamentu za pojistku demokracie nepovažují, s bezmála polovičním podílem je jich ale stále víc. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
15: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují shyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
14: Do testování se zapojí žáci 3. a 7. ročníků základních a 2. ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je o čtvrtinu méně než před 20 lety. V Evropě ale dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije zhruba dvojnásobek unijního průměru a ten je necelých 70 litrů na osobu ročně. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z 26. srpna, přestože stále zůstává pohřešováno více než 5000 lidí. Rozhodnutí vlády vyvolalo mezi rodinami obětí smíšené reakce.
16: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
14: Do rána polojasno nebo skoro jasno a také mlhy, nejnižší teploty 10 až 5 stupňů, na Moravě ještě tepleji. V Čechách pod mrakem postupně přehánky nebo déšť, na Moravě a ve Slezsku zůstane ještě polojasno. Nejvyšší teploty na západě i severu 16 až 20, jinak kolem 22 a na jižní Moravě až 25 stupňů. Postupně se rozfouká čerstvý severozápadní vítr.
17: Severozápadní vítr je krutý, no nic, dámy a pánové, hezký večer, s vámi Kateřina Pechová a společně se opět vydáme na cestu časem do toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A přísahám, i dneska to bude velkolepý. Hned na začátek, tahle nádherná věc. Right, said Fred, don't talk, just kiss.

Skvělej song, co? Soul Sister, The Way to Your Heart, právě teď na Hit Radio. Hele, a takhle pojedem celý večer, jo? Úplně to nejlepší, co si dokážete představit. Z romantiky, přes totální pecky, co vás rozhýbou. Ať to má trošku dynamiku, jo? Ať to má nějaký rytmus. Tak jsem na vás zvědavá, jak moc si to užijete. Prosím vás, ještě než se pustíme do dalšího songu, důležitá informace. Česko je 9. nejlepší zemí k žití. 9. To je top 10, prosím vás. To je jako hodně dobrý. Určitě se v tom nějak odráží i cena piva, to musí, protože jinak nevím. Ale je to skvělý. Jo, tak připomeňte si to dneska, jo? Jenom si tak jako řekněte, žiju v 9. nejlepší zemi světa. A to je jako hodně dobrý. No a tohle je teda taky hodně dobrý, no. To sice není z Česka, ale skvělý to je. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, právě.

0: Jan Kalousek a Chodím ulicí. Posloucháte Hit Radio, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali i pro svůj středeční večer. Doufám, že si to užijete. Opět společně cestujeme časem a prostorem a objevujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Maria McKee, taky Black Eyed Peas a taky tahle legendární věc. Tak si to pořádně zaspívejte. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Hranicích u Chebu za 3 157 300 korun, byt 3KK v Týnu nad Bečvou za 3 800 000, rodinný dům ve Švihově u Klatov za 6 180 000, rodinný dům v Jeseníku nad Odrou za 4 499 000 a rodinný dům ve Vlašimi za 4 490 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
9: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor.
10: Ve Zlíně, Olomouci a v Vsetíně.
9: www.samohýlmotor.cz.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
14: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je prostě nádherný song. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. To s Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, troška motivace takhle při středě, jo. Máme nový světový rekord, a to v délce držení plenku. Jo, asi víte, takový to, jak že vám i vteřina připadá dlouhá, celé tělo napnutý, držíte. Tak prosím vás, nový ženský světový rekord je 5 hodin. Ne 5 minut, 5 hodin. A ještě ke všemu, ta paní, ona teda je šílená trošičku v tomhle, já jí sleduju občas, Donna Jean Wild, tak prosím vás, je 61 let. Mm-hmm, a právě držela 5 hodin plank. Jo, tak já jenom, dejte si ještě ty bramburky, ale zítra fakt začnem, jo? Všichni společně. Tak dobře, možná ještě zítra si ty bramburky dáme a začneme pozítří. Tak jo, tak platí. K tomu Macarena Los Del Rio, jdeme na to.

0: cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Parní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Sydney Youngblood jste s Hitrádiem, přeju krásný večer. Doufám, že si užíváte víceméně poslední den babího léta, jo? Uvidíme, třeba bude ještě babí lehký podzim, necháme se překvapit, teď si nám to ale na pár dní rozhodně pokazí. My se tím ale nenecháme zkazit náladu, ne, my totiž máme, co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A za chvilku třeba tohle. A u tohohle se prostě vždycky musíte tvářit spokojně. Queenie I Want It All nebo Richard Miller už za chvíli.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. zasklem.com.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: Volksbanka.
1: Hodně vydrží a lehce se položí. V Unihobby tvrzená vinylová podlaha s integrovanou podložkou jen za 399 korun za metr čtvereční.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Sedmá hodina je tu, přeju vám krásný večer, dáváme si spolu to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Teď jsou tu ATB.

Wonderful Life a Black v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No a k té romantice se to hodí, protože podzim je údajně nejdokonalejší období pro začátek vztahu. Pokud jste single, tak je vám to jasný, protože všichni prostě chceme někoho, s kým přežijeme podzim a zimu. Jo, je to tím, že jsme víc doma, a venku je tma, zima, jo, takže chcete s někým tuhle zimu a tmu sdílet, aby vám bylo teplo a aby tam bylo světlo. Jo, je to jasný. No, údajně taky díky tomu snižujeme tak podvědomě nároky. Pozor na to, jo, protože opatrně. V červnu ještě máme spoustu nároků a najednou padne první mlha, je tma v pět a najednou prostě všechny tyhle vaše přání a zábrany padají, jo. Takže ano, je skvělý mít nějaký ohřívač nohou. Otázkou je, jestli tímto ohřívačem nohou nutně nahradit hledání životní lásky, jo. Takže prosím vás.

0: Jamelia a Superstar, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásnou středu. A krásný večer. A ano, víc než polovina pracovního týdne je za námi, takže doufám, že i díky tomuhle máte dobrou náladu, jo? Díky tomu, že dneska bylo krásně a díky tomu, že posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia. A i za chvilku to bude stát za to. Hele, Guns N' Roses, jo? Taky DJ Bobo, nebo... Nelly Furtado, a to vaše uši rozhodně potěší, tak buďte s námi.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete cibule kuchyňská, kilo za skvělých 12,90. Kobliha s náplní za výborných 7,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.cz.
10: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
11: To je nákupní centrum Čepkov.
10: Sortiment všeho druhu.
12: Restaurace. Kavárna.
10: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
13: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

Relaxu s Hitradiem, za námi právě teď Guns N' Roses a Paradise City. A já bych vám chtěla říct, že herečka Jennifer Lawrence je normální královna. Jo. Neříkám to opravdu jen tak, protože krom toho, že je vtipná, umí si dělat legraci ze sebe, tak ona teď totiž v jednom rozhovoru prohlásila: když jsem venku, myslím na svůj gauč. Ráda si sednu, najím se a pustím si televizi. Hollywoodská hvězda. A to je na tomto krásný, prosím vás. Takže pokud se těšíte nejvíc na to, že si doma sednete na gauč, najíte se a pustíte telku, je to naprosto v pořádku. Nemusíte mít neustále pocit, že musíte něco velkého dělat. Nemusíte. Pohleďte svůj gauč, pohleďte svoje najedené bříško a dejte si něco hezkého v telce. No, anebo si s námi užijte další fantastické hity, protože právě teď je tady Celine Dion. Tak jdem na to.

0: DJ Quicksilver, Bellissima. Posloucháte Hit Radio, jsem ráda, že jste s námi. Doufám, že i vy se dobře bavíte v rámci tohohle našeho cestování časem, protože ano, opravdu putujeme časem a prostorem. Za chvíli nás čekají třeba Lunatic, ty znáte určitě všichni, jo, protože to je prostě legendární. Teď měli takovej comebackový koncert, říkali, že jednou a dost, chápu, v tom úplně plném složení, to může být náročné. Dáme si Lunatic, dáme si Jennifer Lopez a dáme si taky Nazaret. Jo, Dream On, už za chvilku.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Hit Radio.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
2: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
2: vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Hezký večer, je 8 hodin, s vámi Kateřina Pechová a před námi další songy z 80., 90. a taky milénia.

Sean Paul z Hit Radiem. Krásný večer vám přeju. Přáli byste si potkat žraloka? Takhle, tipuju, že asi ne. Případně dobře, pokud by vám někdo přísahal a měl v tom pravdu, že to je žralok, který nekouše. I tak bych mu nevěřila, prosím vás, opatrně. Ale teďko je žralok na světě, který fascinuje mnohé, jo, protože ten žralok je prosím pěkně oranžovej. Není to proto, že by se koupal v oranžádě, jo, ani že by snědl příliš sírových křupek. Prosím vás, tenhle ten oranžový žralok se objevil v Kostarice. Má bílé oči ještě k tomu, což je kombinace, která podle vědců nebyla nikdy zdokumentovaná. A údajně za tímhle neobvyklým vzhledem stojí xantismus a částečný albinismus. Což je hustý, jo, že prostě i v té volné přírodě se to takhle děje, takže ano, teď víme, že i oranžový žralok existuje. Ale prosím vás, stejně se mu vyhněte. Jo, další hity k tomu Foreigner a I Want to Know What Love Is.

0: This is your night a Ember v éteru Hit Rádia. Přeju krásnou středu, krásný večer vám všem. Díky, že jste s námi i teď po 8 hodině. Doufám, že se máte hezky, jo? Že si užíváte to hlazení uší. Možná to zní trošku divně, ale v podstatě to tak je, jo? Protože si dáváme jenom to nejlepší. Projíždíme spolu 80, 90 a milénium a vybíráme všechny ty perličky. Čekají nás tak YouTube, One More Time a nebo Chris de Burg. Ano, bude to stát za to, tak buďte s námi.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Rádio, hezký večer. A pozor, pozor, protože tohle je velký. Poprvé se má destilovat whisky ve vesmíru. Jakože, cože? Ano, už za rok a půl, jo, tam se musí samozřejmě plánovat na trošku delší dobu, ale konečně nám ten vesmír k něčemu bude. Konečně se všechny ty miliardy, jo, z NASA a SpaceX využijí na něco, co si můžete reálně nalít do skleničky. Jo, ideálně se u toho dívat na hvězdy, samozřejmě, ať to je kompletní zážitek, že jo. Jako, nedokážu si úplně představit tu cenovku na takovýhle whisky. Jo, ale tak když budou destilovat dostatečně, tak by se mohlo dostat na každého z nás, že? A potom bychom mohli okusit spousty vesmírných zákonů, jo? Třeba nedostatek gravitace, to možná z víkendu znáte taky. Další hity k tomu, tohle jsou Abraxas a Obyčejný svět.

0: Čabrina a Voice, jste s Hit Rádiem, krásný večer. A už se nám to blíží, za chvíli 9 hodin, to znamená, že se s vámi pomalu loučím, užijte si krásný zbytek středy, spolu se slyšíme opět zítra, přesně v 6 večer, budu se na vás moc těšit, no a za chvilku do uší další skvělý songy, hele, Eminem a Dido, Rednecks nebo Erasure. A tohle je krásný song, tak si ho užijte, mějte se krásně a ahoj.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

Some of them have run away to the hills and have no shelter.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
0: Hit Radio.

because my dreams are bursting at the seams. Hit Radio Zlín.

0: díky, že ho posloucháš. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem. Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace, kavárna
1: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: záleží na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
0: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.

0: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace,
2: kavárna
0: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

Zúčastněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco. Oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Zlín.